0: Ibiza. Na vlně Krokodýla si užíváte hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech. A my se opět vydáváme mezi naše nejmenší posluchače. Vyrazili jsme do jedné ze školek a tam se ptali dětí, kdo je to družička?
1: Třeba když se nějaká paní vdává a je to jako nevěsta, tak oni drží závoj.
2: Družička vypadá jako Moréna.
1: Třeba ona má takový bílý šaty a ve vlasech má nějakou růžičku nebo nějakou jináčí kytičku.
2: Může mít v takovém košíku růže a může je házet.
1: Ona musí mít střevičky, aby jí to klapalo.
0: Kdo je to družička, to nás zajímalo, svatby v plném proudu, a tak doufám, že pokud vyrazíte jako družičky, dámy, tak si to užijete. Teď si užijte další hity u nás na Krokodýlu.

0: Ty gostou, joga mu pra cima e balança.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

dobrý. Na vlně Krokodýla si užíváme hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech a my se jdeme podívat do centra města Brna. Když jdete, potřebujete něco hodit, tak samozřejmě do koše, ne na zem. No a v centru jihomoravské metropole se po více jak 20 letech můžete pěkně kouknout na nové odpadkové koše. Oproti starým nádobám pojmou dvakrát více odpadu, vynášet se budou až pětkrát denně a za výměnu zaplatila městská část Brno Střed přes 3 miliony korun. Tak doufejme, že budou sloužit, budete házet odpadky tam, ne po zemi. Děkujeme a posíláme další od nás Krokodýla.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Do přírody a na parohy se podíváme právě teď ve vysílání krokodýla, protože s příchodem jara začínají daňci a další zvířata shazovat paroží. Jde o přirozený proces, při kterém staré paroží pozimně odpadá a následně dorůstá nové. Brněnští lesníci apelují na veřejnost, aby nalezené parohy v lese ponechali a neodnášeli si je. Tak doufejme, že poslechnete. Děkujeme. Už jdeme za dalšími hity. Jarek přeje hezký poslech.

0: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Zbrojovku čeká předposlední domácí vystoupení sezóny. V neděli 10. května od 17 hodin se v Šipex aréně postavíme Vlašimi. Přijďte si užít fotbalovou neděli už od 15.30 do nabité fanzóny. Těšit se můžete na burgery od Fedfuck, borku v hotdog, drinky od Rust Café, živou hudbu a další skvělou zábavu. Vstupenky jsou k dispozici přes Zbroják ID na www.fczbrno.cz. Nenechte si ujít vrchol sezóny.
0: Fandíme s vámi. Rádio Krokodýl.

0: na čase být.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: to nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

Do brněnské zoo vyrazíme právě teď na vlně krokodýla. Kapibaři tam září, ano. S kapibařími mláďaty se v brněnské zoologické zahradě pomyslně roztrhl pytel. Začátkem dubna tam na svět přišla hned tři. V polovině měsíce se k ním přidali další dva sourozenci. Malí hlodavci už směle prozkoumávají venkový výběh a baví vás, návštěvníky. A samozřejmě nejenom oni. Spousty dalších zvířátek, tak vyražte do brněnské zoo. Užijte si to tam, teď si užijte další hety u nás na krokodýlu.

0: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Zbrojovačky a zbrojováci. Sezóna 2025-2026 míří do finále a nás čeká předposlední domácí duel. V neděli 10. května od 17 hodin změříme síly z Vlašimí. Přijďte oslavit Den matek. Už od 15.30 startuje nabitá fanzóna na Srbské. Vezměte rodinu a doražte si užít parádní nedělní odpoledne. Lístky na rodinnou tribunu lze zakoupit přes Zbroják ID na fczbrno.cz. Těšíme se na vás na Srbské.
0: Fandíme s vámi.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pane vrchní, ty porce jsou čím dál menší. To je jenom optický klam. Vymalovali jsme na bílo a tak se místnost zdá větší.

0: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Zbrojováci, šance Národní liga vrcholí. V neděli 10. května od 17 hodin nás čeká předposlední domácí utkání. Do Šipex arény přijede Vlašim. Doražte už od 15.30. Fanzóna na Srbské bude tradičně nabitá. Čekají vás burgery, hotdogy, drinky, pivo, živá hudba a skvělá atmosféra. Přijďte si užít parádní nedělní odpoledne se zbrojovkou. Vstupenky zakoupíte přes Zbroják ID na fczbrno.cz. Těšíme se na vás.
0: Fandíme s vámi. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: ABBA a Dancing Queen. Před 7 hodinou raní v neděli 10. května posloucháte víkendovou snídaní krokodýla, ze které vám krásné nedělní ráno přeje Martin.
1: A Míša, pěkné ráno.
0: A Míša, také více nového.
1: Ano, nezačneme zrovna moc pozitivně. Každopádně střet vlaku s člověkem mezi brněnskými nádražími. Více už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Představení Pipi Dlouhá Punčocha uvádí divadlo Radost v 10 a ve 14.30. Pohádku o pejskovi a kočičce nabízí divadlo Polka Polívky v 10 hodin. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Dramatizaci humorného románu O smrti až na ten konec dobrý nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Hru Neboj, neboj uvádí divadlo Husa na provázku v 16 hodin a normální detektivní komedie začíná na provázku v 19 hodin.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 7. hodině další hity z Krokodýla bude Dua Lipa. Také Offenbach. A nenechte si ujít ani Mirai, kdybyste náhodou chtěli tančit. 7 hodin také předpověď počasí a informace z dopravy na Krokodýlu.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Aktuální teplota v centru Brna 6,5 stupně, zatímco v Pohořelicích máme zhruba 2,5 stupně. Tak to je rozpětí teplot na jihu Moravy, ty odpolední budou výrazně příjemnější. 21 až 24 stupňů a k tomu ráno a dopoledne jasno, později odpoledne bude přibývat oblačnost na polojasno, k večeru už bude většinou oblačno.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěknou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Provoz na železničním koridoru mezi brněnským hlavním nádražím a stanicí Brno Královo pole včera odpoledne přerušila srážka osobního vlaku s člověkem. Muž, který procházel kolejištěm, na místě zemřel. Vlaky přestaly kvůli nehodě jezdit kolem 15. hodiny. Přerušení provozu trvalo zhruba půl hodiny. Poté mohly vlaky projíždět po jedné koleji sníženou rychlostí. Ministryně financí Alena Schillerová chce jednat s evropským komisařem pro ekonomiku Valdisem Dombrovskisem o změně vládního plánu, který má vést k udržitelnosti veřejných financí, takzvaně fiskálně strukturálního plánu České republiky. Dokument obsahuje mimo jiné růst státních výdajů do roku 2028. Ruský prezident Vladimir Putin včera řekl, že se konflikt na Ukrajině chýlí ke konci. Na otázku novinářů, zda je ochoten vést rozhovory s evropskými zeměmi, uvedl, že preferovanou postavou je pro něj bývalý německý kancléř Gerhard Schröder. Napadení hráčů Sparty fanoušky Slavie při včerejším fotbalovém derby v Praze. Policie vyšetřuje pro podezření z výtržnictví. V případě prokázání viny za to hrozí až 2 roky vězení. V době přerušení zbývalo k dohrání zápasu druhého kola nadstavbové části jen několik minut. Slavia vedla 3-2.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Vážnější komplikace aktuálně hlášeny nemáme, ani kolony, ani žádné nehody, což je samozřejmě dobrá zpráva. Tak jen počítejte s tím, že na D1 113. km ve směru na Prahu, tam budou probíhat opravy vodorovného dopravního značení vozovky, takže tam bude mírné omezení a mezi 0. až 15. kilometrem silnice číslo 43, tak tam se budou udržovat svislé značky a větrné rukávy, takže tam bude také omezení jednoho jízdního pruhu. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: minuty po 7 hodině, 10. květnový den a právě tento den roku 1628, bylo vydáno obnovené zřízení zemské, neboli Zemská ústava na Moravě. Co dalšího zajímavého se odehrálo 10. květnový den, to si řekneme v kalendáři už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Pane Vrchní, mám 200 a velký hlad, co byste mi doporučil? Jinou restauraci.
3: Život plyne dál.

0: dívat. Dokud budu jenom trochu...
1: Kalendárium Rádia Krokodýl.
2: 5 minut před 7:45, neděle 10. května. 2. květnová neděle, a to znamená, že si dnes připomínáme Den matek, tedy den, kdy se vzdává pocta matkám a také mateřství. Slaví se na světě v různé dny, vychází to z místních tradic, ve Velké Británii to je většinou 4. postní neděle, v arabských zemích 21. březen, v Česku se slaví podle amerického vzoru 2. květnovou neděli. V tento den dávají děti svým matkám květiny nebo jiné dárky a většinou by měly být vlastnoručně vyrobené. Tak nezapomeňte na své maminky. Slaví dnes svátek také Blaženy, což je slovanská varianta jména Beáta. A Beáta v latinském překladu znamená blažená nebo šťastná. Tak, milé Blaženy, všechno nejlepší k vašim jmeninám přejeme z Krokodýla právě teď a gratulujeme i k narozeninám. Kateřina Siniaková, tenistka, která dnes slaví 30. narozeniny. Zpěvák Ivan Hlas slaví 72. narozeniny a zpěvák kapely U2 Bono Vox, ten slaví 66. narozeniny. Maminky, všechno nejlepší k vašemu dni a pokud někdo z vás má i narozeniny, tak posíláme z Krokodýla další hit.
1: Kalendárium Rádia Krokodýl. Je jaro, mějte se rádi.
3: Dva, nosa.

0: Matek na rádiu Krokodýl.
1: Už jsme si říkali, dnes mají maminky svátek, tak na ně nezapomeňte a na vaše maminky, stejně jako na ty svoje, myslí i krokodýl. Určitě jste zaregistrovali, že celý týden soutěžíme o kytice pro maminky z Carmen Flora v Králově Poli. No a ještě máme další speciální dárek pro vaše maminky. Dnes po 11. hodině chystáme i speciální hity na vaše přání. Samozřejmě vaše vzkazy pro maminky vyřídíme. Nejlepší bude, když si zavoláte po 11. na linku 603 103 103. Tam budeme plnit vaše hudební přání a hrát všem vašim maminkám.
0: Byli u našich prvních krůčků. Byli nám vždy oporou. Díky, mami. Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: před 7:30 Michael Jackson na rádiu Krokodýl ve víkendové snídani. Další hity už za chvíli David Guetta, tedy Swims, a nebo také Helena Zeťová, také Leny Kravitz se pro vás chystá, hity, které máte rádi. Ale ještě předtím si pojďte poslechnout, komu Krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Martina a chtěla bych pomoct 12-leté Kačce. S její maminkou jsem se seznámila v práci. Kačka pochází z dětského domova a má speciální vývojovou poruchu. I přesto neváhala paní Jana ani vteřinu a zajistila jí láskyplnou péči a domov. O Kačku se stará sama a je to pro ní finančně nákladné. Proto bych chtěla touto cestou Rádio Krokodýl požádat o pomoc. Kačka potřebuje mimo jiné i nové brýle a školní aktovku.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. A Kačka dostala nové brýle, které potřebuje, a taky novou aktovku do školy.
2: Když se to paní Jana dozvěděla, měla velikou radost a já také. Děkujeme, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Sledujeme, co se děje, a když náhodou něco nevíme, tak hned zjišťujeme, abychom se o tom dozvěděli, a vás o tom samozřejmě informujeme. Tentokrát jsme vyrazili za městskými strážníky, abychom zjistili, kde všude musela v tomto týdnu městská policie zasahovat a co všechno museli strážníci řešit. Prozradí nám to jejich mluvčí Jakub Ghanem.
2: Hezký den posluchačům do studia. V pondělí večer chytila hlídka městské policie v Bystrci 17-letého mladíka, který prý kopal do přístřešku na zastávce, poničil odpadkový koš a chůzí po kapotě poškodil auto. Nadýchal přes 1,25 promile a strážníci ho předali policistům. Více než 2 promile alkoholu měla v těle agresivní žena, která v autobusu linky 77 údajně poplivala cestujícího. Strážníci ji našli, nechali převést na záchytnou stanici a hrozí pokuta do 20 000 korun. V Líšni strážníci upozornili třicátníka, že nesmí venčit psa bez vodítka a náhubku. Při ověřování osobních údajů zjistili, že je po muži vyhlášené celostátní pátrání. Před hlídkou chtěl utéct, to se mu ale nepodařilo. A na pomezí Židenic a Vinohrad strážníci vyhledali 3 muže, kteří prý napadli 2 16-leté chlapce a sebrali jim jejich pasy a mobilní telefon. Za vrácení dokladů od nich údajně chtěli 60 000 korun. Trojice je ve vazbě, obviněná z loupeže, vydírání a výtržnictví a hrozí vězení v délce do 10 let. Přeji hezký prodloužený víkend.
1: Tak to jsou případy, které řešili městští strážníci v tomto týdnu. Děkujeme za informace, které nám podal Jakub Ghanem.
0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
6: Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
7: Ach jo, to je hrozná práce.
8: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.žaluzie-slavik.cz.
9: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
10: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
11: Zůru Brno!
12: Zbrojovku čeká předposlední domácí vystoupení sezóny. V neděli 10. května od 17 hodin se v Šipex aréně postavíme Vlašimi. Přijďte si užít fotbalovou neděli už od 15.30 do nabité fanzóny. Těšit se můžete na burgery od Fat Fuck, borku v hot dog, drinky od Rust Café, živou hudbu a další skvělou zábavu. Vstupenky jsou k dispozici přes Zbroják ID na www.fczbrno.cz. Nenechte si ujít vrchol sezóny.
10: Fandíme s vámi.
0: Radio Krokodýl.

0: Harry Styles na rádiu Krokodýl před 8 hodinou raní neděle 10. května a na 8. Míša připravila aktuální zprávy. Co v nich?
1: Pěkné ráno vám přeji. Vstup do expozic Moravského zemského muzea dnes zdarma. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 8. z Krokodýla další hity, jako třeba Alvaro Soler. Diamond a Two Friends. A z českých hitů Sebastián. Osm hodin pro vás na Krokodýlu máme také předpověď počasí a zkontrolujeme situaci na silnicích.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ráno a dopoledne dnes čekáme málo oblačnosti, případně žádnou. Odpoledne pak bude oblačnost přibývat na polojasno, večer postupně většinou oblačno. A dnešní odpolední teploty velmi příjemné, 21 až 24 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dnes je možný vstup do všech stálých expozic Moravského zemského muzea zcela zdarma. Navštívit můžete Dittrichštejnský palác a Antropos od 10 do 17 hodin. Památník Leoše Janáčka pak od 10 do 15 hodin. Muzeu přeživších v bývalé továrně Oskara Schindlera v Brněnci na Svitavsku se stále nedostává peněz na opravu budov v areálu. V loni otevřelo dvě stálé expozice v původní výrobní hale. Další objekty dřívějšího koncentračního tábora jsou ale stále ve špatném stavu. Nově vznikne informační centrum v objektu bývalých kanceláří, který patří obci. K přístavu Granadilla de Abona na ostrově Tenerife dnes ráno připlula výletní loď, na které se mezi pasažéry roznesl hantavirus. Tři turisté nakažení hantavirem během minulého měsíce zemřeli. Španělské úřady i přes odpor místních s vyloděním turistů souhlasili. Čeští hokejisté dnes absolvují generálku před mistrovstvím světa. Na závěr švédských her v Ängelholmu se utkají od 12 hodin se Švýcarskem, které bude nadcházející šampionát hostit.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Omezení v Brně v Plotní ulici u křižovatky s Komárovskou, tam probíhají práce na uložení kontejneru, tak počítejte s omezením. Brno Jihlavská ulice v úseku mezi Netroufalky a vjezdem do fakultní nemocnice, také se tam pracuje a silnice je uzavřená a uzavírka také v Brně v Křížkovského ulici, kde probíhají stavební práce. I tam počítejte s omezením a pokud máte další informace, tak nám zavolejte. My máme dopravní linku.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na rádiu.

0: Krokodýl cestovatel po 8. hodině přinese další inspiraci na výlet. Tentokrát vyrazí na jednu velmi známou vyhlídku na Znojemsku. Podrobnosti o ní už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pán přijde k doktorovi. Vidím špatně zblízka. Aha. A zdaleka? No já jsem z Ostravy.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Nejmilejší naši nejmenší posluchači, opět na vlnách Krokodýla, jsou to Zlatíčka Rádia Krokodýla. Tentokrát budeme zjišťovat, jak jsou na tom s hygienou. Ptáme se totiž našich zlatíček, proč se vlastně musíme umývat?
2: Aby jsme nesmrděli.
3: Aby jsme byli čistí.
4: Aby jsme neměli veliký bacily.
5: Aby nám nesmrděly prcky a pipky.
6: Aby jsme nebyli špinaví.
7: Protože aby jsme nebyli špinaví, aby nám nesmrděly prcky.
8: Aby jsme taky v rukou neměli bacily.
1: Ano, bacily, to je nepříjemná věc, no a smrdlavá prcka, to je taky špatný. Tak děti, naši nejmilejší posluchači, ví, proč se musíme umývat.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Je jaro, mějte se rádi.

0: cestovatel.
1: Je tu Krokodýl cestovatel s tipem na výlet a tentokrát se vydá na jednu velmi známou vyhlídku, kterou najdete v Národním parku Podyjí v údolí Popice na Znojemsku. A právě ve zdejších lesích najdete vysoko nad zákrutem řeky Dyje jednu z nejkrásnějších vyhlídek Národního parku Podyjí. Jedná se o Searsfieldův kámen a tahle monumentální skalní stěna s vyhlídkou byla oblíbeným místem spisovatele Charlesa Searsfielda, rodáka z nedalekých Popic. Toho očarovala v 19. století. Byl to proslulý spisovatel, který zde rád sedával a meditoval. Občanským jménem se jmenoval Karel Postl, vystudoval Znojemské gymnázium a byl vysvěcen na kněze. Roku 1820 byl donucen emigrovat do USA, kde se literárně proslavil. Roku 1829 se stal poradcem někdejšího neapolského a španělského krále Josefa Bonaparta a roku 1832 se vrátil do Evropy. Zemřel ve Švýcarsku. Mimo jiné se věnoval i problematice amerických indiánů, mezi nimi několik let žil. Jeho knihy dokonce inspirovaly i Karla Máje. Naproti Searsfieldovu kameni se otevírá rokle Mločího potoka a přímo pod vyhlídkou lze u řeky spatřit strmou Bíčí skálu. K vyhlídce vede zeleně značená okružní cesta, která začíná a končí na červené magistrále Podyjím mezi obcemi Konice a Popice. Tak si udělejte výlet a užijte si to.
0: Radio Krokodýl. Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: 4 minuty před 8:30 posloucháte Krokodýla rádio, které pomáhá. Vy nám můžete napsat o někom, pokud někom víte, komu bychom mohli pomoci, na adresu pomoc@krokodil.cz. Z vašich tipů vybíráme a celý rok pomáháme.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Nikola Jindrová a s přítelem máme dceru Báru, která trpí vzácným onemocněním zvaným cystická fibróza. Dceři budou v květnu 2 roky. Co svoje genetická nevyléčitelná nemoc, která výrazně zkracuje život a postihuje zejména dýchací a trávicí systém. Báře se v plicích usazuje hustý hlen, který stěžuje dýchání a proto musí 3x denně inhalovat a poté rehabilitovat, aby naředěný hlen vykašlala. Proto jsem požádala Rádio Krokodýl o trampolínu, na které bude moc skákat a lépe rehabilitovat a hlen z nás odtahne od sliznic a půjde lépe vykašlat.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. Barunka už rehabilituje na nové trampolíně a díky tomu se může lépe nadechnout.
2: Díky Krokodýle máme velkou radost.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Sebastiana hledám na krokodýlu a kdybyste vy hledali své oblíbené hity, tak si je můžete strčit do kapsy. Máme pro vás dárek, naši aplikaci si můžete stáhnout a poslouchat tak Rádio Krokodýl kdykoliv a kdekoliv. Třeba na dovolené, pokud se vydáte někam k moři, můžete nás mít u sebe a navíc s námi i komunikovat. Můžete nám poslat hlasovku, dát nám vědět, kde se co děje, anebo třeba zrovna popsat situaci na silnici, když narazíte na něco zajímavého. Můžete se stát součástí našeho vysílání díky aplikaci Rádia Krokodýl. Tak stahujte, poslouchejte a vyhrávejte na www.krokodil.cz.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Kilian Gang Camp opět míří do Jedovnic. Už 9. až 11. července. V kempu Olšovec zahrají Dimitry, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
5: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
6: Ano, slyšíte správně.
5: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
6: Žádné dlouhé čekání.
5: Profesionální montáž a rychlá realizace.
6: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
5: nebo telefon 724 100 122.
6: Klimatizace Břeclav.
5: Řešení proti letnímu horku.
7: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno, Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
8: Rytíři tasí meče, víly prchají před obrem a hrad Boskovice znovu ožívá. Přijďte 16. a 17. května na oživilý hrad Boskovice. Čeká vás jezdecký turnaj pána Ozora z Boskovic, šermířská pohádka, divadlo pro děti, historický jarmark, střelba z luku i kuše a další. Zažijte středověk na vlastní kůži. Vstupenky na smsticket.cz. Více informací na www.baštýři.cz. Oživilý hrad Boskovice 16. a 17. května od 9 do 16. 30.
9: Rádio Krokodýl.
10: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Dobré ráno Brno a celá jižní Morava. Rádio Krokodýl.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Elňa a Only Time na rádiu Krokodýl před 9:00 a zároveň pozvánka k tomu, co po 9:00 z Krokodýla uslyšíte, ale ještě předtím Míša a aktuální zprávy.
1: Já vám přeji pěkné dopoledne. Obří upír a zubaté příšerky v Brně. I o tom už za chvíli.
0: A připraveným pro vás máme i pozvánky do divadla, kdybyste chtěli za kulturou.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Krásnou neděli, zveme vás dnes do divadla. Představení Pipi Dlouhá Punčocha uvádí divadlo Radost v 10 a ve 14.30. Pohádku o pejskovi a kočičce nabízí divadlo Polka Polívky 10 hodin. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Dramatizaci humorného románu O smrti až na ten konec dobrý nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Hru nebo

0: Boj neboj uvádí Divadlo Husa na Provázku v 16 hodin a normální detektivní komedie začíná na Provázku v 19 hodin.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
2: A po 9. hodině pro vás chystáme ty největší hity z 90. let. Budou Offspring. Také kanadští Crash Test Dummies. A poté, co si zabručíme, můžeme i zasketovat, bude John Scatman. 9. to bude za minutu.
3: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: V centru Brna nám teploměr ukazuje už téměř 14 stupňů, v Troubsku je to necelých 10 stupňů, tak to je zhruba rozpětí teplot na jihu Moravy. Aktuálně ty odpolední se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni. Během dopoledne jasno, odpoledne postupně přibývání oblačnosti na polojasno, k večeru pak bude většinou oblačno.
4: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšistínění.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Vítejte u zpráv.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Stovky aut denně projedou po čtyřproudé Bohunické ulici v městské části Brno-jih. Řada lidí také míří podchodem k tramvajové zastávce. Nově si na silničním mostě, který ulici kříží s Vídeňskou, mohou lidé prohlédnout pestrobarevnou výzdobu v podobě obřího upíra i zubaté příšerky, kterou na konci dubna vytvořili street artoví umělci. Užívání anabolických steroidů, které podporují růst svalové hmoty, sebou nese vysoké riziko poruch srdečního rytmu, jež mohou vést ke kolapsu či úmrtí. Dostupnost těchto látek i zlehčování jejich nežádoucích účinků je rizikové zejména pro mladé amatérské sportovce. Upozornili na to odborníci na výročním sjezdu České kardiologické společnosti, který včera začal v Brně. Český premiér Andrej Babiš se těší na spolupráci s nově zvoleným předsedou maďarské vlády Péterem Maďarem. Domnívá se, že nastal správný čas obnovit seskupení Vyšehradské skupiny a věří, že se to i díky Maďarovi povede. Jakub Menšík prohrál na antukovém turnaji v Římě v druhém kole s Australanem Alexejem Popirinem 3-6, 6-2, 4-6. Český tenista si v nočním zápase v úvodním setu poranil pravý kotník.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Rádiu Krokodýl, a dávejte pozor na nehodu, která se stala v Brně v Bělohorské ulici. U křižovatky se Sejkrovou srazil autobus chodce. Na místě je provoz částečně omezen, tak projíždějte opatrně a pokud máte další informace, tak nám zavolejte. Šťastnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 9:09, už pro vás máme připraveny ty největší hity z 90. let a chystáme i další slovíčka z brněnského Hantecu, tak si na ně počkejte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův frk.
2: Moje tchyně k nám přijela po svatbě jen jednou. Tak to máš štěstí. No nemám. Ona ještě neodjela.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Ani v neděli nenecháme mozkové závity zahálet a zopakujeme si nějaká ta slovíčka z brněnského Hantecu. Nebude to příliš těžké, tak Žanek si pro nás připravil na neděli něco lehčího. Tak Žanku, co to bude tentokrát?
2: Zdal jak svíňa skorochsný, debrecínky a kalousci. Komity, co to je, sulc na vaně?
1: Sulc na vaně, nevím jak vy, ale já s tím nějaké zkušenosti mám, takže bych věděl, co to je sulc na vaně. Jak si s tím poradíte vy v ulicích Brna?
3: To jako pupek.
4: Vana.
5: Břicho.
3: Vana, asi velký břicho, no.
4: Vana, břicho.
1: Vypadá to, že všichni s tím máme nějaké zkušenosti. Správné odpovědi a Žanek nám je potvrdí.
2: Sulc na vaně jsou špeky na břichu.
1: Špeky na břichu, sulc na vaně. Tak jsme zase o něco moudřejší a těšíme se na další slovíčka.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. 99. Celou hodinu vám hrajeme na Krokodýl to nejlepší z 90. let.

0: Matek na rádiu Krokodýl.
1: Máme druhou květnovou neděli a tak si připomínáme Den matek. Ten u nás v roce 1923 prosadila Alice Masaryková, dcera Tomáše Garrigua Masaryka, a shodou okolností to byl stejný rok, kdy její maminka zemřela. Po druhé světové válce byl tenhle svátek vytlačen spíš mezinárodním dnem žen, který připadá na 8. března, no a po roce 89 si ho opět připomínáme. Tak na něj dnes se nezapomeňte a nezapomíná ani Krokodýl, ten má pro vaše maminky také dárek. Jednak jsme celý týden soutěžili o kytice pro maminky z Carmen Flora v Králově Poli a dnes po 11. hodině můžete v hitech na přání své mamince nechat zahrát speciální hit pro maminky, samozřejmě i s vašimi vzkazy. Tak přemýšlejte, co vzkážete své mamince, a pak si po 11. zavolejte na linku 603 103 103.
0: Byli u našich prvních krůčků. Byli nám vždy oporou. Díky, mami.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dobrý den, já jsem Emma a tohle je Oli.
4: Máme konečně vlastní dům.
3: Ještě to není úplně domov.
4: Ale to se spraví.
3: Uděláme proto všechno. Úplně všechno.
5: Zářivá verbež. Hororová komedie o bydlení v Národním divadle Brno. Premiéra 15. května v Redutě.
6: Za kolik bereš?
7: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
6: A proč ještě nejezdíš elektricky?
8: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní, a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
0: Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: minutu před půl desátou mezi nejdevadesátkovými hity. Po deváté hodině také Vanessa Carlton, další nejdevadesátky za chvíli. Shania Twain, budou také Earth, Wind and Fire a Natalie Oreiro. To pro vás chystáme, ale ještě předtím si poslechněte příběh Alice, které jsme pomohli.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Monika, jsem z Brna a chtěla bych pomoct své dobré kamarádce Alici, která v září minulého roku protrpěla ischemii páteře a ze zcela zdravého člověka se stal během vteřiny vozíčkář. K rehabilitaci jí pomáhá cvičební přístroj Motomet, který je bohužel příliš drahý a Alice by si ho sama nemohla pořídit. Už jednou Rádio Krokodýl pomohlo a zařídilo zapůjčení tohoto přístroje. Cvičení Alici velmi pomáhá a proto jsem požádala Rádio Krokodýl znovu o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Alici zaplatil další pronájem Motomedu, aby mohla dál rehabilitovat.
2: Když se to Alice dozvěděla, byla velmi šťastná. Děkuji, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Brněnské zoo mají další nové přírůstky. Nová mláďata se narodila a tak se na ně můžete vyrazit podívat třeba zrovna dnes. Pozvánku pro nás má mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Dnes přinášíme radostné zprávy. Hlásíme mládě u bizonu, ale také u jelena Milu. U jelena se na chvíli zastavím, protože se jedná o zvíře, které bylo ve volné přírodě již vyhubeno, ale díky lidské péči v zajetí se ho daří vracet zpátky. Tento příběh chceme návštěvníkům přiblížit i v rámci nové expozice, kterou pro tyto jeleny Milu připravujeme a hotovo má být v létě tohoto roku. Stejně tak pro vás připravujeme i nové přírodní vzdělávací pointy v horní části areálu zoologické zahrady. I ty by pro vás měly být v létě hotové. Nalákám i na další přednášku v rámci pravidelných přednášek o biodiverzitě, a sice ve středu 13. května od 4. hodiny odpolední na téma netopíři kolem nás. Když jsme u toho data 13., tak připomínám, že 13. června budeme vítat v zoo nové lední medvědice v rámci akce Vítejte medvědi a jste všichni srdečně zváni. No a připomínám na závěr, že už nám jezdí každý den zoovláček, každý den máme otevřeno od 9 do 6 a každý den funguje i náš sezónní vstup. A my se na vás každý den těšíme, tak za námi dorazte na návštěvu. Jsme zoo Brno, jsme jedna smečka.
2: A my děkujeme za pozvání mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
4: Starnet, moderní internet. Starnet, digitální televize. Starnet, mobilní volání. Starnet, ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
5: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
6: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
7: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90ky v 9. Každý den po 9. hodině. 90ky v 9.

0: krokodýlům, pohodová Macy Gray. Tak doufám, že si nedělní dopoledne užíváte v pohodě a z hity, které máte rádi na krokodýlu. My vám k tomu přinášíme i čerstvé informace se zprávami na 10. Je tu Míša.
1: Já vás zdravím a přeji pěkné dopoledne. Situace před nádražím v Brně se sklidnila. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 10. hodině Marquez. Vayamos compañeros. Také Shakira. A Chinasky se svojí stížností. Za minutu bude 10 hodin.
4: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 16,5 stupně nám ukazuje teploměr v centru města Brna. Během odpoledne se teploty na jihu Moravy vyšplhají až k 21 až 24 stupňům a k tomu by mělo být poměrně jasno, během odpoledne přibývání oblačnosti na polojasno, k večeru pak většinou oblačno.
5: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšistínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zvýšený dohled strážníků u brněnského hlavního nádraží se podle magistrátu osvědčil a bude pokračovat. Městská policie prostor před nádražím začala před 2 týdny nepřetržitě hlídat, protože se tam zhlukují lidé.

0: Bezdomova a někteří podle magistrátu porušují vyhlášky a zákony. Za posledních 14 dní se tam podle primátorky města Markéty Vaňkové situace zklidnila. Změny v důchodovém systému, které připravuje vláda, budou drahé. Návrh počítá se snížením věku odchodu do penze, úpravami valorizací i navyšováním důchodů pracujících seniorů. Podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí to zvýší výdaje státu o stovky miliard korun ročně. Ruské dronové útoky v noci na dnešek pokračovaly i navzdory příměří vyhlášenému americkým prezidentem Donaldem Trumpem, které vešlo v platnost o den dříve. Ruské útoky byly hlášené i v noci na sobotu, ale není jasné, zda byly některé z nich provedeny po půlnočním zahájení příměří. Hokejisté Philadelphia s gólmanem Danielem Vladařem vypadli ve druhém kole play-off NHL. Včera podlehli 2-3 v prodloužení Caroline, která ovládla sérii 4-0 a do finále východní konference prošla bez jediné porážky.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na rádiu Krokodýl, a nehoda na Hodonínsku v Čejči na železničním přejezdu komplikuje provoz dopravní nehoda. Počítejte tam s omezením a částečně i se zdržením. Šťastnou cestu. Pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě. Na rádiu.

0: Krokodýl cestovatel se po 10. hodině vydá na jednu krásnou rozhlednu nedaleko Velkých Pavlovic. Tak pokud se chcete nechat inspirovat k výletu, počkejte si na podrobnosti. Už za chvíli na Rádiu Krokodýl.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Manželka říká, tady máš ten doutník, 2 dny jsem ho sušila. On spadl do vody, no tak svým způsobem trochu ano, přesně řečeno do nočníků.

0: nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: Máte rádi přírodu a chtěli byste, aby se o ní něco dozvěděli i vaše děti? Tak v tom případě můžete dnes vyrazit na rodinný festival, který se jmenuje Hraj Eko. Ten je právě na přírodu zaměřen. Jeho letošním tématem bude nakládání s bioodpadem a můžete se těšit na zábavná stanoviště s úkoly pro děti, ekologický workshop nebo také na živou hudbu. Začíná se dnes od 13 hodin ve Slunečních lázních Maloměřice a vstupné je dobrovolné.
2: No a když ne do přírody, tak případně můžete využít i dnešní nabídku Moravského zemského muzea. K dispozici máte vstup zdarma do všech stálých expozic. Navštívit můžete Dittrichštejnský palác a Antropos od 10 do 17 hodin. A také památník Leoše Janáčka pak od 10 do 3 hodin odpoledne.
1: A milovníci aut si na své přijdou na Masarykově okruhu. Můžete zažít historii starých časů, protože se tam koná Histocup, který vás provede různými obdobími motoristických dějin při závodech historických vozidel. Těšit se můžete na legendární stroje i moderní speciály napříč kategoriemi, které přiblíží vývoj automobilových závodů od minulosti až po současnost.
0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl. Blíží se Den matek a tak vysílání Rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
3: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé. A kamkoliv. carmen-flora.cz.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodil.

0: cestovatel.
1: Pokud máte rádi rozhledny, tak byste měli zpozornět, protože Krokodýl cestovatel se právě na jednu z nich vydává. Má krásné výhledy a jmenuje se Slunečná u Velkých Pavlovic.
2: No a najdete ji na vinařské trati nad zahrady nedaleko Velkých Pavlovic v nadmořské výšce 225 metrů.
1: Otevřou se vám panoramatické výhledy na Pálavu, na Lednicko-Valtický areál, také okolní vinařské obce s přilehlými vinohrady.
2: A za dobré viditelnosti je prý možné dohlédnout až do Vídně a na vrcholky Alp. Na západní straně jsou Velké Pavlovice, za nimi spatříte odlesky monumentálních Mušovských jezer.
1: Rozhledna je součástí turistického areálu s dalšími dvěma stavbami, stylizovanými do podoby typických jihomoravských vinných sklípků.
2: No a rozhledna, která má svým tvarem připomínat samotný keř vinné révy, měří 18,6 metrů a vyhlídkový ochos ve výšce 15 metrů vystoupáte po 75 schodek.
1: Tak si užijte krásný výhled a doufám, že i příjemný výlet.
0: Radio Krokodýl. Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Za kolik bereš?
4: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
3: A proč ještě nejezdíš elektricky?
5: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
6: Míří na Hrad. Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na Velkém nádvoří Hradu Špilberg.
7: Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost.
6: Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod stovku.
7: Kapacita omezena.
6: Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna. Záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
0: Je dobré mít se kam vracet. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Jmenuji se Honza, jsem ze Znojmska, prostě se mi stala taková věc, hledal jsem si práci jako v Praze a tam se mi stala taková nehoda, že jsem přišel o doklady, o občanský průkaz, pas a kartičku na vyzvednutí jako peněz a dopadlo tak, dopadlo, tak bych chtěl požádat Rádio Krokodýl, jestli by mě mohlo pomoct s tímhle problémem, abych si mohl tu práci najít a byl bych moc Rádio Krokodýl vděčný, kdyby mě s tímhle prostě pomohlo.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Honzovi s vyřízením všeho potřebného pomohl.
1: Chtěl bych teda Rádio Krokodýlu poděkovat, že mi pomohl s vyřízením dokladů, jsem mu za to moc vděčný.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Právě teď jsem uvolnil linku k nám do studia, linku 603 103 103. To znamená, že máte jedinečnou šanci se jako první dovolat k nám a tipovat krokodýlí zvuk. A když se vám to podaří, tak můžete vyhrát téměř magickou částku. Už se nám to přehouplo, že?
2: Ano, ano. A ta částka je 100 200 korun.
1: 100 200 korun. Tyhle prachy jsou tady pro vás připraveny.
2: Hezky naprosto úžasná částka. My taky by se mi to líbilo.
1: Úplně zasnili s Míšou, co bychom provedli se 100 tisíci.
2: Jo, já bych věděla.
1: No, ale bohužel vyhrát nemůžeme my, ale vy, kdo pak se dovolal nejrychleji? Haló, tady Martin. Haló, haló.
3: Haló.
1: Haló.
2: Haló, dobrý den.
1: Kdo se dovolal?
3: Dobrý den, tady Petra.
1: Dobrý den, Petro, už jsme chvilku měli pocit, že s námi nechcete mluvit, což by byla škoda. Někam cestujete, předpokládám, slyším auto.
3: Ano, ano, jedeme s dětma na oslavu.
1: No tak, to bude parádní oslava, pokud vyhrajete 100 tisíc. Dobře, poslouchejte, krokodýlí zvuk. Co myslíte, že by to mohlo být?
3: Já si myslím, že to je zamačkávání pečetítka.
1: Ještě jednou, zamačkávání pečetítka?
3: No, jako by když se dělá pečeť na dopis, tak když
2: jo,
3: se to pečet. Tam zamáčkne.
1: Ano. Tak už je nám to jasné, zamáčknutí pečetítka.
2: Jo. Tak si to dokážu představit, no, tak zkusíme.
1: Tady je odpověď našeho arbitra, ano nebo ne?
2: Bohužel, ani tentokrát pečeť to nebude, zamačkávání pečetě. Ale každopádně máte šanci zkusit to příště a navyšujeme bank.
1: Částka se zvyšuje, přejeme krásný víkend a zas někde naslyšenou.
3: Taky.
2: Mějte se hezky.
4: Haló, jsme tu všichni.
5: Já nic nevidím.
4: Nemůžeme rozsvítit?
5: Je to tajný.
4: Takže, pohraj jste.
5: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian,
5: jsem tu.
4: Hora, Jamaja, taky.
5: Dobrý.
4: Jdeme.
5: Jedu. Hořák, zapínám, krájím.
4: Šlehám,
5: sedím,
4: strouhám,
5: flambuju.
4: Hasím.
5: Slejvám, utírám, solím, pepřím.
4: Servíruju.
5: To bude legendární hostina.
6: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
7: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
8: Ano, slyšíte správně.
7: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
8: Žádné dlouhé čekání.
7: Profesionální montáž a rychlá realizace.
8: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
7: nebo telefon 724 100 122.
8: Klimatizace Břeclav.
7: Řešení proti letnímu horku.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
10: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Na krokodýlu Queenie před 11. hodinou nedělní dopoledne s datem 10. května. Den matek máme a vy si po 11. hodině budete moci nechat zahrát svým maminkám v hitech na přání, ale ještě předtím Míša a aktuální zprávy. Co je nového?
1: Ano, ano, já vám přeji pěkné dopoledne. Napadení hráčů Sparty fanoušky vyšetřuje policie. Více už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Slíbené hity na přání po 11. hodině odstartuje Bruno Mars. A to už bude záležet jen na vás, co si vyberete z krokodýlího největšího hudebního výběru a o co si zavoláte na linku 603 103 103. 11. to bude za minutu a půl.
3: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
4: Rádio Krokodýl.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rytíři tasí meče, víly prchají před obrem a hrad Boskovice znovu ožívá. Přijďte 16. a 17. května na oživilý hrad Boskovice. Čeká vás jezdecký turnaj pána Ozora z Boskovic, šermířská pohádka, divadlo pro děti, historický jarmark, střelba z luku i kuše a další. Zažijte středověk na vlastní kůži. Vstupenky na smsticket.cz. Více informací na www.baštýři.cz. Oživilý hrad Boskovice 16. a 17. května od 9 do 16.30.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna máme aktuálně 19.

0: stupňů v náměšti, zatím 13 stupňů. Během odpoledne se teploty na jihu Moravy vyšplhají až ke 24 stupňům a budou se pohybovat mezi 21 až 24. Dopoledne málo oblačnosti, bude jasno, odpoledne postupně bude přibývat oblačnost až na polojasno a večer by pak mělo být většinou oblačno.
1: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěknou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Provoz na železničním koridoru mezi brněnským hlavním nádražím a stanicí Brno Královo pole včera odpoledne přerušila srážka osobního vlaku s člověkem. Muž, který procházel kolejištěm, na místě zemřel. Vlaky přestaly kvůli nehodě jezdit kolem 15. hodiny. Přerušení provozu trvalo zhruba půl hodiny. Poté mohly vlaky projíždět po jedné koleji sníženou rychlostí. Ministryně financí Alena Schillerová chce jednat s evropským komisařem pro ekonomiku Valdisem Dombrovskisem o změně vládního plánu, který má vést k udržitelnosti veřejných financí, takzvaně fiskálně strukturálního plánu České republiky. Dokument obsahuje mimo jiné růst státních výdajů do roku 2028. Ruský prezident Vladimir Putin včera řekl, že se konflikt na Ukrajině chýlí ke konci. Na otázku novinářů, zda je ochoten vést rozhovory s evropskými zeměmi, uvedl, že preferovanou postavou je pro něj bývalý německý kancléř Gerhard Schröder. Napadení hráčů Sparty fanoušky Slavie při včerejším fotbalovém derby v Praze. Policie vyšetřuje pro podezření z výtržnictví. V případě prokázání viny za to hrozí až 2 roky vězení. V době přerušení zbývalo k dohrání zápasu druhého kola nadstavbové části jen několik minut. Slavia vedla 3-2.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Nehoda v Brně na Libušině třídě u autobusové zastávky Pavlovská ve směru z centra komplikuje provoz dopravní nehoda. Na místě záchranné složky a blokovaný je jeden jízdní pruh, tak projíždějte opatrně. Opatrně i na Hodonínsku v Čejči na železničním přejezdu, tam došlo také k dopravní nehodě. Počítejte tam s omezením a v Ostravské ulici v Brně za sjezdem na Židenice ve směru z centra překáží na vozovce pneumatika. I tam dávejte dobrý pozor a pokud máte další informace, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Máme po 11. hodině, na Krokodýlu startují hity na vaše přání a dnes budeme hrát hlavně všem maminkám. Už tu máme jeden vzkaz, který přišel do naší aplikace. Mamince Lence ke dní matek chce nechat zahrát Radek. Tak je zdravíme, stejně jako všechny ostatní maminky, a vy jim můžete nechat zahrát.
1: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603.

0: Je krátce po 11. hodině, hezké nedělní dopoledne s Krokodýlem přeje Milan Krobot. Hity na vaše přání odstartoval Bruno Mars. No a až do dnešního pravého poledne na lince 603 103 103 budu hrát na vaše přání. No a tak míříme rovnou na telefonní linku. Koho tam zdravíme?
1: Tady Romča, ahoj, zdravím všechny krokodýláky.
0: Ahoj Romy, tak Karel Gott, Charlotte Ella Gottová, Srdce nehasnou, jsou připraveni a necháš je zahrát komu?
1: Nechám jim zahrát své milované mamince a použiju takovou pásničku mé dcery, která mi zarecitovala ráno. Maminko, mámo, slunečné ráno, přeji ti dneska, buď pořád hezká, ráda tě mám, všechno ti dám. A já bych mojí mamince chtěla poděkovat za všechno, co pro mě kdy udělala. A aby si užívala ten život, že je všechno ještě krásné, i když je jí 80, oslavila 80 leto, tak aby si ten život užívala a hodně se smála, radovala. A aby jsme prožili ještě spoustu krásných chvil a děkuji za celý můj život.
0: Co dodat? Krása. Tak už vám tam hrajeme, užijte si to a měj se krásně. Ahoj.
1: Taky všem krásný den. Ahoj.
2: Domov, přístav a v něm si ty, celý můj svět.
3: Laskavá náruč
2: i zběsilý let.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
2: Charlotella Gotová, Karel Gott, Srdce nehasnou v hitech na vaše přání tady u nás na Krokodýlu. No a míříme opět na telefonní linku. Komu budeme hrát?
3: Hezkou neděli, tady je Marek, sousedí je uznýva.
2: Nazdar Maro, tak co si dáme, komu to pošleš?
3: No, mně se strašně líbí písnička Milli Vanilli, Igna Miss You, aby pošlu to pro vás do rádia. A do Znojma a pro všechny lidičky, který mě mají rádi, a tady ta pohodička je snad upotěší.
2: Tak jo, jdeme na to. Milli Vanilli, už ti tam hrajem, užij si to, díky, že se s námi zdravíme na Znojemsko, kde se Krokodýl ladí na 96,2 FM. Hezkou neděli a zase někdy ahoj.
3: Děkuju.
2: Jsou to hity na vaše přání, 603 103 103, jsme Krokodýl.

0: Milivanily tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání, no a míříme opět na telefon. Koho tam zdravíme?
1: Dole tomu Luboš, ahoj.
0: Nazdar Luboši, tak co dáme, komu to pošleš?
1: Prosím tě, dáme Davida Selofa, vypalovačku, je to moje mládí, Knight Rider, mluvící auto, nesmysly. Bylo by to pro mou mamku Věrchu Vaňkovou, pro mou ségru Lenku, která vždycky si stěžuje, že jí nic nepopřeju, nebo že jí nic nepošlu. Všem, kdo mě znají, tobě, ať to utíká v práci a pohodovou neděli.
0: Tak díky moc krát, pořádně to tam rozjeďte, je pravda, že tuhle pecku už jsem dlouho neslyšel, tak si to užijte a měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
2: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603.

0: na přání.
1: Hity na vaše přání tady u nás na Krokodýlu v plném proudu, no a míříme opět na telefon. Kdo tam?
2: Ahoj, tady Tom Prigl.
1: Nazar Tome, tak Dua Lipa připravená, komu ji necháš zahrát, povídej.
2: Tak samozřejmě synům Honzík Davídek, necháme to zahrát Jitce, mýmu bratrovi Danovi, Brambožíkovi, Krkovičkům, Zdendovi Grhanzovi a Kocourkovi a vám do rádia Krokodýl.
1: Super, tak díky za výběr, užij si to, už vám tam hrajem, hezkou neděli a díky, že jste s námi, měj se krásně.
2: Ahoj, ahoj. Čau, pa. Děkuji.

0: Dua Lipa tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání. No a na lince 603, 103, 103 už opět za malou chvíli pokračujeme. Jsme Krokodýla, hrajeme na vaše přání.
1: Kilian Gang Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.
2: Startuje 8. ročník festivalu Provázek Open. V květnu, červnu a září ožije prostor dvora divadla Husa na provázku pestrobarevnou škálou kulturních akcí. Parent friendly, rande na provázku, divadla, koncerty, letní kino, yoga, oblíbený dětský den nebo improvizace v šalině. Všechno máme. Více informací na provázek.cz.
3: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
4: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Je dobré mít se komu svěřit.
7: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
0: Hezké nedělní dopoledne, jste s Krokodýlem, jsou to hity na vaše přání. No a jedno speciální přání posílám a přidávám i já. Nejen své mámě Luděnce do Lednice, taky mé švagrové Janče do Komárova. No a hlavně pro moji skvělou Míšu, té nejlepší mámě pod sluncem. Tak mámi, moc vám za všechno děkujeme. Děkujeme za vaši lásku, za vaši trpělivost, za vaši starost. No a pro vás teď Huntrix Golden. Tak si to užijte a užívejte neděli s Krokodýlem.

0: Antrix Golden tady u nás na Krokodilu v hitech na vaše přání. No a my míříme opět na telefon a tam by měl být Tonda. Tondo, ahoj.
1: Dobrý den. Já jsem Tonda Bergel, Dečkovic a co popřá mamce a se nepří nalzej nám svátku a máma Letík, děkuji za vaše přání. Tonda
0: Berger. Tondo, tak my tě moc zdravíme, zdravíme tvoji mámu, užijte si lunetiky a tady tuhle parádní pecku. Díky, že jsi s námi a měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
0: Hejte na vaše přání, Krokodýl hrajeme podle vás.

0: Hity na vaše přání tady u nás na Krokodýlu v plném proudu, tohle taky Lunetici mám, ano, a už jsem se bál, krokodýláci, že tahle skladba, tenhle song tady u nás nezazní. No, každopádně jdeme na telefon, tam už by měl být Tom. Tome, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak,
1: já,
0: Whitney Houston je připravená, no a necháš ji zahrát komu?
1: Tak bylo by to mojí ženě a hlavně a její dcera jí chce něco zkázat.
2: Mám těla da mamka.
0: Je, to je krásný. Jak si užíváte nedělní dopoledne mimochodem?
2: No dobře, já se jmenuji Amálka.
0: Amálka, to je krásné jméno, Amálko. Tak doufám, že půjdete třeba odpoledne po obědě na nějakou procházku nebo výlet.
1: Jo, máme fotbalový zápas.
0: Jo, takže takhle, takže jdete trénovat nebo hrát, jo, tak to bude dřív.
1: No,
0: tak držíme palce, ať to dobře dopadne, hlavně hodně gólů. No a zdravíme maminku, Whitney Houston, už vám tam hrajem, tak si to užijte, díky, že jste s námi a hezkou neděli. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, Amálko, ahoj.

0: a hity na psání.
1: Whitney Houston tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání. No a před námi taky připravený Imagine Dragons. No a ty budeme hrát komu? Kdo pak tam?
2: Tady Martin a budeme hrát mojí mamince.
1: Tvojí mámě? A odkud voláš, Marťo? Povídej.
2: Z Radiměře.
1: Tak my tě zdravíme. Co dnes děláte v Radiměři?
2: Pracujeme.
1: Pracujete. Tak my vám přejeme, ať vám ta práce utíká. A prozrať ještě, jak se jmenuje máma tvoje?
2: Martina.
1: Martina. Tak my zdravíme Martinku, užijte si Imagine Dragons, díky, že jste s námi a měj se krásně. Ahoj.
2: Ahoj. Gimme, gimme,

0: Imagine Dragons tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání. No a na lince 603-103-103 už opět za malou chvíli pokračujeme.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet
3: internet. Haló, jsme tu všichni.
4: Já nic nevidím.
3: Nemůžem rozsvítit?
4: Ne, je to tajný.
3: Takže,
4: pohraj jste.
3: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
5: Hora, Jamaja, taky.
3: Dobrý.
4: Jdeme.
3: Jedu.
4: Hořák, zapínám, krájím.
3: Šlehám,
4: sedím.
3: Strouhám,
4: flambuju.
3: Hasím.
4: Slejvám. Utírám, solím, pepřím,
3: servíruju.
4: To bude legendární hostina.
6: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
7: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
8: Zbrojovačky a zbrojováci. Sezóna 2025-2026 míří do finále a nás čeká předposlední domácí duel. V neděli 10. května od 17 hodin změříme síly s Vlašimí. Přijďte oslavit Den matek. Už od 15.30 startuje nabitá fanzóna na Srbské. Vezměte rodinu a doražte si užít parádní nedělní odpoledne. Lístky na rodinnou tribunu lze zakoupit přes Zbroják ID na fczbrno.cz. Těšíme se na vás na Srbské.
7: Fandíme s vámi.
9: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.
0: Jsou to hity na vaše přání, jste s Krokodýlem, hezké nedělní dopoledne přeje Milan. No a my tu máme další vzkaz od Erika, který by chtěl nechat zahrát písničku od Holek pro svoji mámu. Tak my moc zdravíme, jinak mám tu další vzkaz, že náš posluchač přeje své mamince, které mohl sice popřát osobně, ale je dnes bohužel v práci, tak zdraví touto cestou a zdraví taky všechny kolegy v dopravním podniku města Brna, kteří pracují jako on. No a taky Ivanka z Chrlic píše, že by chtěla nechat zahrát písničku pro Michala, ať se mu líbí, tak si to užijte.

0: Hity na vaše přání tady u nás na Krokodýlu, tohle byly taky holky, no a teď už míříme opět na telefon, protože tam by měl být Alex. Alexi, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Lady Gaga a Abrakadabra připravená, komu ji necháš zahrát?
1: Mamince.
0: A se vzkazem?
1: Mám moc rád, třeba.
0: Dobře, tak jo, tak my zdravíme třeba maminku, zdravíme taky tebe, užijte si Lady Gaga, díky, že jste s námi a měj se krásně, ahoj.
1: Nasledanou.
2: Rádio Krokodýl. Hity na psání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď.

0: Hidden Upside.
1: Lady Gaga tady u nás na Krokodýlu, no a před námi také Scott McKenzie. No a komu ho budeme hrát? Dobré dopoledne.
2: Ahoj Mildo, ahoj Krokodýláci, to je biker Zdeněk ze Šepkovic. No dáme to všem maminkám, i těm budoucím, jako třeba mojí Karolince Sirové, vnučce, už budu po třetí pradědeček. Rodince Becháčku do žerutek, k roboťáčkům i zmrzlinovým pojídačům, tajgrovcům a jejich kačence z Kulova Utěchova, Pavlíkovi Anštovi z Mezříče a Janice od Várkové z Klentnice, teda z Kohoutek. No všem krásnou neděli přeje Zdeněk a dáme Steve McQueen, no,
1: Scott McQueen a San Francisco. Jdeme na to, Zdeněk. Měj se krásně, užij si to a zase někdy. Ahoj.
2: Díky, Milo, ahoj.

0: Scott McKenzie, San Francisco, tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání. No a před námi No Name s Láskou. A komu je budeme hrát?
1: Hrát bychom to vlastně všem maminkám, protože maminka to je nejkrásnější slovo, které znám, protože to vlastně každý z nás řekne vlastně poprvé, že jo, buď to maminka nebo děda, že jo, to. Ale chtěl bych ho zahrát mým andílkům Míši, Marcelce, Zuzce, Martině, Kačence a samozřejmě paní Liškovi a jednomu Liborovi, který mě pomohl dneska hrozně moc, a Zdenkovi Bechovi, který mu děkuju za jeho písničku. A umějte se rádi a buďte takový, jako jste, protože maminka vás měla naučit to, co byste měli umět.
0: Díky za přání, mějte se krásně, moc zdravíme, taky užívejte neděli
1: a
0: naslyšenou.
1: A zdravím krokodýla.
0: Mějte se, Pavle. No a my tu krokodýláci máme ještě jeden pozdrav. Michal Bajkeros z Lišně chce zahrát nejen ke přání a ke svátku všem maminkám, no ale zdraví celý tým Rádia Krokodýl. Tak si to užijte, no a teď už No Name s Láskou.
2: Novinka Rádia Krokodýl.
3: Novinka.
2: No Name. S Láskou.

0: No Name a s láskou tady u nás na Krokodýlu krátce před pravým polednem, no a ve studiu Míša Kupská s dalšími zprávami. O čem budou?
1: Přeji vám pěkné poledne. Vstup do expozic Moravského zemského muzea dnes zdarma. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: No a i po pravém poledni to nejlepší z hitu a dáme si například kabáty. Je to pravé poledne.
4: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a venku sluníčko nejen v Brně, ale taky na

0: jižní Moravě aktuální teplota okolo 20 stupňů Celsia, a z Vysočiny nám hlásíte okolo 15.
1: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkný den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Dnes je možný vstup do všech stálých expozic Moravského zemského muzea zcela zdarma. Navštívit můžete Dittrichštejnský palác a Antropos od 10 do 17 hodin. Památník Leoše Janáčka pak od 10 do 15 hodin. Muzeu přeživších v bývalé továrně Oskara Schindlera v Brněnci na Svitavsku se stále nedostává peněz na opravu budov v areálu. V loni otevřelo dvě stálé expozice v původní výrobní hale. Další objekty dřívějšího koncentračního tábora jsou ale stále ve špatném stavu. Nově vznikne informační centrum v objektu bývalých kanceláří, který patří obci. K přístavu Granadilla de Abona na ostrově Tenerife dnes ráno připlula výletní loď, na které se mezi pasažéry roznesl hantavirus. Tři turisté nakažení hantavirem během minulého měsíce zemřeli. Španělské úřady i přes odpor místních s vyloděním turistů souhlasili. Čeští hokejisté dnes absolvují generálku před mistrovstvím světa. Na závěr švédských her v Ängelholmu se utkají od 12 hodin se Švýcarskem, které bude nadcházející šampionát hostit.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Z Krokodýla zdravíme taky všechny řidiče na silnice, sledujeme za vás dopravu a víme, jak se v tuhle chvíli jezdí. No a vyrážíme přímo sem k nám do Brna v tuhletu chvíli. Počítejte se silnějším provozem v okolí Nových Sadů a Úzké ulice, tak hodně trpělivosti. Jinak jdeme na dálnici D1, tady klasika silnější provoz mezi křížením D1, D2 nebo také silnice číslo 52 na Vídeň, tak všude i tam hodně trpělivosti. Kde jsou další komplikace, tak v tuhle chvíli máme komplikaci, naskočilo nám ještě nehoda nebo respektive srážka osobního auta s lesní zvěří na D1, je to 207. kilometr ve směru na Prahu, tak dávejte tam pozor. No a komplikace taky na železnici, v tuhle chvíli je zastaven provoz mezi Čejčí a Mutěnicemi, tam je totiž srážka z vlaku s osobou, tak počítejte rozhodně se zdržením. Šťastnou cestou vám všem a kdyby něco, ozvěte se.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Je krátce po pravém poledni, hezkou neděli a dobrou chuť k tomu dnešnímu obědu z krokodýla. Přeje Milan, přejeme taky všem nejen blaženám, ale všem maminkám všechno nejlepší k tomu dnešnímu svátku. No a posíláme další hity. A za chvíli taky tip, kam vyrazit.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Za mistrem přijde podřízený s papírem a říká: pane mistr, tady v tomhle výrobním příkazu máte chybu. Máte tady napsáno včela s F. Mistr se podívá a říká: no máte pravdu. Tam mělo být napsáno ne včela, ale včera.

0: cestovatel.
1: No a na Krokodýlu už máme taky pro vás tip, kam vyrazit s přáteli či rodinou. No a zavítáme na Hodonínsko, kde se ladí Krokodýl na 95,4 FM a taky Břeclavsko na 99,1 FM, protože vás zveme do přírodního parku Mikulčický Luh. Mimochodem, je to chráněná přírodní oblast v Jihomoravském kraji, rozkládá se v Dolnomoravském úvalu poblíž obce Mikulčice. No a od roku 2025 je celé území přírodního parku součástí chráněného krajinné oblasti Soutok. Mimochodem, tato oblast nabízí jedinečné skloubení přírodních, krajinářských, historických a kulturních hodnot, no a ukazuje totiž na dávné soužití člověka a přírodu. Mikulčický Luh obývají i mnohé vzácné druhy ptáků. Mimochodem, charakteristické pro tuto oblast je taky hojný výskyt bylin, medvědího česneku. No a kromě přírodních krás můžete taky obdivovat pozůstatky slovanského hradiště, jehož valy na hrudách viditelně vystupují ze zdejších luk. Myslím, že určitě vyrazit na parádní procházku do přírodního parku Mikulčický Luh stojí za to, tak vemte rodinu, po obědě si krapec počněte a vyražte na toulky Jižní Moravou.
0: Krokodýl cestovatel. Blíží se Den matek a tak vysílání Rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
2: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé a kamkoliv. Carmen-flora.cz.
0: Rádio Krokodýl. Milan Krogot. Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Bacha, zleva! Útočí na nás!
4: Na, vem si šíp!
3: Dostal jsem ho! Jo!
5: Aerogame Lesná. Arena, kde zažiješ lukostřeleckou bitvu s partou kámošů nebo kolegů.
3: Týmová hra pod širým nebem.
5: Kde?
3: Areál lanového centra Prout, Brno Lesná.
5: Kdy?
3: Od pátku do neděle. Rezervace na arro2tv.gamelesna.cz.
5: Zaměř na Lesnou a střílej šípy po všem, co se hejbe. To je Aerogame Lesná.
6: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
7: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
0: Je dobré si pomáhat. Rádio, které pomáhá.

0: Hrajeme vám hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Meghan Trainor, 12 hodin, 31 minut k tomu, no a před námi další hity Liquido, taky Katy Perry, no ale ještě předtím se jdeme podívat, komu už jsme tady u nás na Krokodýlu pomohli.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Martina a chtěla bych pomoct 12-leté Kačce. S její maminkou jsem se seznámila v práci. Kačka pochází z dětského domova a má speciální vývojovou poruchu. I přesto neváhala paní Jana ani vteřinu a zajistila jí láskyplnou péči a domov. O Kačku se stará sama a je to pro ní finančně nákladné. Proto bych chtěla touto cestou Rádio Krokodýl požádat o pomoc. Kačka potřebuje mimo jiné i nové brýle a školní aktovku.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. A Kačka dostala nové brýle, které potřebuje, a taky novou aktovku do školy.
2: Když se to paní Jana dozvěděla, měla velikou radost a já také. Děkujeme, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

And I touched your face, narcotic mind from late.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Ano, krokodýláci, je to tak, sledujeme za vás dění tady u nás v Brně, no a míříme přímo do centra Brna, kde městu došla trpělivost opravdu s auty, které stále zajíždějí přímo do centra města. Mimochodem, od června začneme platit další přísnější opatření kvůli vjezdům do centra Brna, no a přibudou nám výsuvné sloupky. O jejich montáž se postará dopravní podnik, který mimochodem dostal na to dotaci okolo 10 milionů korun, no a instalovat by se měli teď v květnu a v červnu. Jinak budou na ulici Masarykova, na náměstí Svobody a taky v ulici Rašínova. Tyhle nové sloupky potom budou v ostrém provozu fungovat od začátku školního roku a budou se přímo vysouvat při průjezdu tramvaje. To znamená, tramvaj projede, šalinka nám profrčí, sloupky se opět vysunou, aby se zamezilo průjezdu aut do centra Brna. No, mimochodem poslouží také například při pořádání vánočních trhů. No a město si tak slibuje díky tomu, že opravdu zamezí ten vjezd automobilu do centra Brna. Tak věřme tomu, že to pomůže a že to nebude naopak působit další komplikace v centru a v dopravě při projíždění městské hromadné dopravy.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
2: Ano, slyšíte správně.
0: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé Jižní Moravě.
2: Žádné dlouhé čekání.
0: Profesionální montáž a rychlá realizace.
2: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
0: nebo telefon 724 100 122.
2: Klimatizace Břeclav.
0: Řešení proti letnímu horku.
3: Rytíři tasí meče, víly prchají před obrem a hrad Boskovice znovu ožívá. Přijďte 16. a 17. května na oživilý hrad Boskovice. Čeká vás jezdecký turnaj pána Ozora z Boskovic, šermířská pohádka, divadlo pro děti, historický jarmark, střelba z luku i kuše a další. Zažijte středověk na vlastní kůži. Vstupenky na smsticket.cz. Více informací na www.baštýři.cz. Oživilý hrad Boskovice 16. a 17. května od 9 do 16. 30.
4: Dobrý den, já jsem Emma a tohle je Oli.
5: Máme konečně vlastní dům.
4: Ještě to není úplně domov.
5: Ale to se spraví.
4: Uděláme pro to všechno. Úplně všechno.
6: Zářivá verbež. Hororová komedie o bydlení v Národním divadle Brno. Premiéra 15. května v Redutě.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Nana Lonely, tady u nás na Krokodýlu krátce před 13. hodinou ve studiu opět Míša Kubská s dalšími zprávami. A o čem budou?
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Obří upír a zubaté příšerky v Brně. I o tom už za chvíli.
0: No a taky na Krokodýlu fandíme školám, které omezují mobilní telefony přímo ve školách.
2: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
3: Jmenuji se Rostislav Samotný, jsem ředitelem základní školy Kajdušova v Brně Židenicích. Mobilní telefony jsou u nás na škole omezeny již delší dobu a loni jsme přikročili k větší restrikci mobilních telefonů, to znamená, že žáci je nechávají v šatních skřínkách a nesmí je používat celý den.
2: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: No a i po 13. hodině to nejlepší z hitu Krokodýla Jennifer Lopez, David Guetta. Dáme si Richie Povery. A budeme hrát to nejlepší z českých hitů a dorazí Marek Ztracený.
4: To se mi líbí a každou další chvíli, co tě znám, jsem si jistý.
0: Za 30 vteřin je tu 13. hodina.
5: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a teď už vyrážíme pohledem na počasí, když se koukám z okna v centru Brna stále sluníčko, to by mělo platit pro celou Jižní Moravu. Aktuálně teplota okolo 20 stupňů, no a z Vysočiny nám hlásíte necelých 17.
6: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšistínění.cz.
2: Vy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Stovky aut denně projedou po čtyřproudé Bohunické ulici v městské části Brno-jih. Řada lidí také míří podchodem k tramvajové zastávce. Nově si na silničním mostě, který ulici kříží s Vídeňskou, mohou lidé prohlédnout pestrobarevnou výzdobu v podobě obřího upíra i zubaté příšerky, kterou na konci dubna vytvořili street artoví umělci. Užívání anabolických steroidů, které podporují růst svalové hmoty, sebou nese vysoké riziko poruch srdečního rytmu, jež mohou vést ke kolapsu či úmrtí.

0: Dostupnost těchto látek i zlehčování jejich nežádoucích účinků je rizikové zejména pro mladé amatérské sportovce. Upozornili na to odborníci na výročním sjezdu České kardiologické společnosti, který včera začal v Brně. Český premiér Andrej Babiš se těší na spolupráci s nově zvoleným předsedou maďarské vlády Péterem Maďarem. Domnívá se, že nastal správný čas obnovit seskupení Vyšehradské skupiny a věří, že se to i díky Maďarovi povede. Jakub Menšík prohrál na antukovém turnaji v Římě v druhém kole s Australanem Alexejem Popirinem 3-6, 6-2, 4-6. Český tenista si v nočním zápase v úvodním setu poranil pravý kotník.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: S krokodýlem vyrážíme taky na silnice, víme, jak se jezdí, no a v tuhle chvíli Brnem projdete bez větších problémů. Jdeme taky na D1, pokud jedete z Brna ve směru na Prahu, tak počítejte, že se nám to štosuje od exitu Brno-Jih až po exit Brno-Západ, no a to zdržení je tam zhruba asi okolo 15 minut, tak hodně trpělivosti. Komplikace v tuhletu chvíli také na Žďársku, kde nás ladíte na 96 FM, a to na výjezdu z Vlkova ve směru na Velkou Bíteš. Tam zasahují záchranné složky u nehody osobního auta s cyklistou, tak dávejte tam pozor. Šťastnou cestu a kdyby něco, volejte.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: I po 13. hodině na Krokodýlu s vámi Milan Krobot. Doufám, že si užíváte parádního nedělního odpoledne, no a za malou chvíli taky naše zlatíčka, kterých jsme se ptali, proč se smějeme.
1: Protože když se někdo směje, tak se nedokáže jinak udržet.
0: Tak více odpovědí za malou chvíli, do té doby další hity.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Blondýnka se po operaci probere z narkózy a hned se nedočkavě ptá lékaře. Prosím vás, kdy budu moci opět začít se sexem? No, to mě překvapujete. To jste první, která se na to ptá po operaci mandlí.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: No a na Krokodýlu už teď taky naši nejmenší posluchači, naše Zlatíčka, kdy jsme tentokrát vyrazili, a to do školky v Krpoli. No a ptali jsme se našich Zlatíček, proč pak se smějeme?
2: Když někdo udělá něco legračně, tak to je legrační. Protože někdo viděl Maxi Psafíka v televizi.
3: My se smějeme protože máme z něčeho radost, anebo že někdo dělá blbiny nebo srandy.
4: Protože když se někdo směje, tak se nedokáže jinak udržet.
1: Tak to slyšíte sami, tolik naše Zlatíčka Krokodýla, když jsme se dětí ptali na to, proč se smějeme. Tak doufejme, že i vy máte, krokodýláci, důvod k úsměvu, minimálně před vaší maminkou, protože jí to udělá rozhodně radost, tak si užijte i Den matek s Rádiem Krokodýl a taky našimi Zlatíčky.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Blíží se Den matek a tak vysílání Rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
5: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé a kamkoliv. Carmen-flora.cz.
0: Rádio Krokodýl. Milan Krogot.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou, vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
8: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp. 9. až 11. července v kempu Olšovec. Vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na kiliangang.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
10: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
11: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
0: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

Hrajeme vám hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Jason Derulo, 13 hodin 31 minut k tomu. No a my už z Krokodýla zdravíme taky do Blanska, kde mohou lidé navrhovat projekty do participativního rozpočtu. Na jeho uskutečnění poté půjde 850 tisíc korun, no a o návrzích se bude hlasovat na přelomu října a listopadu. Vítězný projekt má pak město v plánu uskutečnit v příštím roce. Tak držíme palce, zdravíme nejen do Blanska, kam z Krokodýla posíláme další hity. Michael Jackson anebo také slza. Tak si to užijte a hezkou neděli přeje Milanem.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Krokodýlí zvuky před námi, no a v banku parádní částka 100 250 korun. Tak už to tu stovku překonalo, je to neuvěřitelné, krokodýláci. No a stále hádáte tento zvuk? Tak kdo si odnese přes 100 000 korun z rádia Krokodýl 603 103 103? Těším se na vaše tipy, volejte právě teď a já vám všem držím palcem.
0: Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Je to tu Krokodýlí zvuky a další soutěž o 100 250 korun právě teď. No a my míříme rovnou na telefonní linku, kdo pak se nám dovolal jako první.
2: Dobrý den, tady Květa z Břeclavy.
1: Květo, my vás moc zdravíme, zdravíme taky do Břeclavy, kde se Krokodýl ladí na 99,1 FM. Jak si užíváte nedělní odpoledne?
2: Pracuju.
1: Pracovně, jejda. Jste maminkou, Květo?
2: Ne, no, ale už se starou, maminko.
1: Každopádně, Květo, jste připravena typovat krokodýlí zvuk? Tak co myslíte, že náš krokodýlí zvuk? Pojďme na to.
2: Míchání karet.
1: Jdeme míchat karty. Podle vás to tedy zní takto. No a náš arbitr říká, že váš tip je... Tak mě to moc mrzí, Květo.
2: No, tak příště.
1: Příště, držíme palce, zdravíme do Břeclavy, ať vám to děkuji. V práci utíká. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuji, zdravím, naslyšenou.
1: Také krokodýláci, ani tentokrát to nevyšlo. Náš krokodýlí bank opět o něco navýšíme, no a vy si počkejte na výzvu. Dnes ještě rozhodně soutěžit budeme, no a třeba to budete právě vy, kdo si od nás konečně odnese parádní částku přes 100 000 korun.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
5: Haló, jsme tu všichni.
6: Já nic nevidím.
5: Nemůžeme rozsvítit?
6: Je to tajný.
5: Takže, pohraj jste.
6: Heneš, long story short, tady.
5: Brňák, Dian,
6: jsem tu.
5: Hora, jama já, taky.
6: Dobrý.
5: Jdeme.
6: Jedu.
5: Hořák,
6: zapínám,
5: krájím.
6: Šlehám,
5: sedím.
6: Strouhám.
5: Flambuju.
6: Hasím.
5: Slejvám.
6: Utírám.
5: Solím.
6: Pepřím.
5: Servíruju.
6: To bude legendární hostina.
5: Elimon Fresh Festival.
6: Slavkově u Brna 30. až 31. května.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Novinka Rádia Krokodýl. Felix Jen a J. Hart. Pride.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Hit zahitem z Krokodýla, krátce před 14. hodinou opět ve studiu Míša Kupská s dalšími zprávami. Míšo, vítej, o čem budou zprávy?
1: Přeji vám pěkné nedělní odpoledne. Situace před nádražím v Brně se sklidnila. Podrobnosti ve zprávách.
0: No a Krokodýl taky fandí školám, které omezují mobilní telefony a která pak, že další

0: Děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl.
0: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Hru Lidovky jdou do řiti uvádí divadlo Reduta v 17 hodin. Hru Déšť uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Operu Agrippina vízí Janáčkovo divadlo v 18 hodin. Představení Reál i ty nabízí Industra v areálu Nové Zbrojovky v 19 hodin.
0: Radio Krokodýl. Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Královna omáček míří na Hrad.
4: Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na velkém nádvoří Hradu Špilberg.
3: Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost.
4: Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod 100.
3: Kapacita omezena.
4: Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna. Záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
5: I po 14. hodině to nejlepší z hitu Krokodýla dorazí Cyril. Přidáme k tomu Texas. No a budeme hrát to nejlepší z českých hitů a dorazí Poetika. Za minutu a půl je to 14. hodina.
6: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
5: No a teď už vyrážíme opět pohledem na počasí. Brno a Jižní Morava aktuálně se sluníčkem, teplota téměř 22 stupňů Celsia. Na Vysočině tam máme teplotu okolo 19. No a když se dívám, jak to bude vypadat s počasím v noci, tak meteorologové předpověděli teploty mezi 15 až 12, což jsou víceméně docela podobné teploty jako na pondělí, i když pondělí se nám rtuť teploměru vyhoupne 19 až 22, no a pokud na nás vysvitne sluníčko až 24 stupňů. Jinak ale bude zataženo občas také nějaké ty dešťové přehánky. Nejprve v západní polovině našeho kraje, později se objeví na zbytku celého území. No a lokálně se také mohou objevit i velmi silné bouřky, tak s tím počítejte.
7: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Jsou tu zprávy, vítejte.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: Zvýšený dohled strážníků u brněnského hlavního nádraží se podle magistrátu osvědčil a bude pokračovat. Městská policie prostor před nádražím začala před 2 týdny nepřetržitě hlídat, protože se tam zhlukují lidé bez domova a někteří podle magistrátu porušují vyhlášky a zákony. Za posledních 14 dní se tam podle primátorky města Markéty Vaňkové situace sklidnila. Změny v důchodovém systému, které připravuje vláda, budou drahé. Návrh počítá se snížením věku odchodu do penze, úpravami valorizací i navyšováním důchodů pracujících seniorů. Podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí to zvýší výdaje státu o stovky miliard korun ročně. Ruské dronové útoky v noci na dnešek pokračovaly i navzdory příměří vyhlášenému americkým prezidentem Donaldem Trumpem, které vešlo v platnost o den dříve. Ruské útoky byly hlášené i v noci na sobotu, ale není jasné, zda byly některé z nich provedeny po půlnočním zahájení příměří. Hokejisté Philadelphia s gólmanem Danielem Vladařem vypadli ve druhém kole play-off NHL. Včera podlehli 2-3 v prodloužení Caroline, která ovládla sérii 4-0 a do finále východní konference prošla bez jediné porážky.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
5: Zdravíme taky na silnice. Krokodýl ví, jak

0: Se jezdí, no a v tuhle chvíli Brnem projedete bez větších problémů, kde se zdržíte, tak to je klasika D1. Pokud jedete z Brna ve směru na Prahu, štosuje se to už od exitu Brno-Jih až dál za exit Brno-Západ. V tuhle chvíli je tam zdržení zhruba asi okolo 15 minut, tak hodně trpělivosti. No a samozřejmě na příjezdu do Brna po D2 od Chrlic, exit trojka Chrlice až po exit Brno-Jih, tam se taktéž popojíždí a zdržení zhruba okolo 5 minut. Jinak v tuhle chvíli nejsou hlášeny žádné další větší komplikace z našeho kraje, tak ať tomu tak zůstane po celý dnešní den. Šťastnou cestu. No a kdyby něco, ozvěte se.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: I po 14. hodině na Krokodýlu s vámi Milan Krbot, no a za malou chvíli opět tip pro vás, kam vyrazit s přáteli či vaši rodinou. Tak si na to počkejte, doufejme, že si užíváte taky dnešního svátku maminek, a doufám, že jste stihli také své mamince popřát. No a z Krokodýla k tomu další hity.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

rád budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, proč je Japonsko nejrozvinutější stát? Protože tam nemají blondýnky.

0: Cestovatel.
1: Na Krokodýlu už pro vás máme taky tip, kam vyrazit s přátelější rodinou, no a tentokrát zamíříme konkrétně na Vysočinu, a to do Bystřice nad Prnštejnem s pozvánkou do centra Eden. Pokud vás totiž zajímá a chcete si vyzkoušet různá řemesla ve starobylých chaloupkách, taky nakouknout do panského bydlení nebo se dozvědět, jak se správně starat o planetu, tak to vše a mnohem více nabízí právě centrum Eden v Bystřici nad Prnštejnem. Mimochodem, čeká vás tam taky skanzen Horácká vesnice, taky tam mají spoustu zvířátek, fauna koutek, který si můžete užít. No a pokud se vydáte po červené stezce přímo do centra, tak se také můžete projít pohádkovou alejí Lužánky, kde vás čekají různé postavičky z pohádek, no a stojí to rozhodně za to. Tak ať už se vydáte autem či vlakem, tak si určitě užijte právě centrum Eden, otevřeno tam mimochodem mají o víkendech v sobotu do 17.30 a v neděli do 16.30. Tak my z Krokodýla zdravíme a ať už míříte kamkoliv, tak si to rozhodně užijte.
0: Krokodýl cestovatel.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
7: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Hit za hitem z Krokodýla, 14 hodin, téměř 30 minut k tomu. No a před námi to nejlepší z hitů, Lenka Dusilová, Čechomor, anebo taky DJ Antoine. Tak si to užijte, no a jdeme taky pomáhat vám, posluchačům Krokodýla.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Monika, jsem z Brna a chtěla bych pomoct své dobré kamarádce Alici, která v září minulého roku protrpěla ischemii páteře a ze zcela zdravého člověka se stal během vteřiny vozíčkář. K rehabilitaci jí pomáhá cvičební přístroj Motomet, který je bohužel příliš drahý a Alice by si ho sama nemohla pořídit. Už jednou Rádio Krokodýl pomohlo a zařídilo zapůjčení tohoto přístroje. Cvičení Alici velmi pomáhá a proto jsem požádala Rádio Krokodýl znovu o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Alici zaplatil další pronájem Motomedu, aby mohla dál rehabilitovat.
2: Když se to Alice dozvěděla, byla velmi šťastná. Děkuji, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Hit za hitem z Krokodýla, hezké nedělní odpoledne přeje Milan Novák. Krokodýláci, pokud ještě nemáte naši novou aplikaci, kdy můžete poslouchat Krokodýla kdykoliv a kdekoliv, tak honem šup k webu Krokodýla, rozklikněte si apka Rádia Krokodýl a stáhněte si naši novou aplikaci, díky níž budete poté s námi v kontaktu. No a můžete nám poslat například nejen hlasovku, taky nám dát zprávu ze silnic, či nám napsat nějaký vzkaz SMSku, prostě cokoliv, tak abyste s námi mohli být v kontaktu. No a popřát třeba i dnes všem maminkám ke dní matek všechno nejlepší, tak my ještě jednou z Krokodýla všechny maminky zdravíme. No a co máme z Krokodýla pro vás jako bonus, tak pokud si stáhnete naši apku, budete poslouchat Krokodýla, tak můžete taky i vyhrávat. Tak laďte vlnu Krokodýla, no a stahujte naši novou apku, kterou máme z Brusu pro vás nově připravenou.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie.slavík.cz.
4: Dobrý den, já jsem Emma a tohle je Oli.
5: Máme konečně vlastní dům.
4: Ještě to není úplně domov.
5: Ale to se spraví.
4: Uděláme pro to všechno. Úplně všechno.
6: Zářivá verbež. Hororová komedie o bydlení v Národním divadle Brno. Premiéra 15. května v Redutě.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
8: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Natasha Bedingfield tady u nás na Krokodýlu krátce před 15. hodinou, no a ve studiu Krokodýla už taky Míša Kupská, která má pro vás další čerstvé zprávy. Míšo, vítej, a o čem budou zprávy?
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Střed vlaku s člověkem mezi brněnskými nádražími. Více už za chvíli.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rytíři tasí meče, víly prchají před obrem a hrad Boskovice znovu ožívá. Přijďte 16. a 17. května na oživilý hrad Boskovice. Čeká vás jezdecký turnaj pána Ozora z Boskovic, šermířská pohádka, divadlo pro děti, historický jarmark, střelba z luku i kuše a další. Zažijte středověk na vlastní kůži. Vstupenky na smsticket.cz. Více informací na www.baštýři.cz. Oživilý hrad Boskovice 16. a 17. května od 9 do 16.
2: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Z hitů po 15. hodině to nejlepší a dorazí Katy Perry. Dáme si S Club 7. No a budeme hrát taky to nejlepší z českých hitů a dáme si Škvor a Síla starých vín.
5: Věci některý jsou neměný, jak síla.
0: Za 50 vteřin je to 15. hodina.
6: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a teď už jdeme taky mrknout na počasí v centru Brna a na jižní Moravě sluníčko a rtuť teploměru dosáhla dnešního maxima téměř 24 stupňů tady u nás v centru Brna. No a když se dívám, jak to bude vypadat s počasím v noci, to budou teploty okolo 15 až 20 stupňů, no a zítra se těšte na teploty 19 až 22 při slunečním svitu až 24 stupňů Celsia. Nicméně úplně toho sluníčka moc nebude, zataženo, skoro zataženo, během dne se taky objeví nějaké slabší přehánky, k večeru těch přehánek bude více, no a dorazí také bouřky.
7: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěknou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Provoz na železničním koridoru mezi brněnským hlavním nádražím a stanicí Brno Královo pole včera odpoledne přerušila srážka osobního vlaku s člověkem. Muž, který procházel kolejištěm, na místě zemřel. Vlaky přestaly kvůli nehodě jezdit kolem 15. hodiny. Přerušení provozu trvalo zhruba půl hodiny. Poté mohly vlaky projíždět po jedné koleji sníženou rychlostí. Ministryně financí Alena Schillerová chce jednat s evropským komisařem pro ekonomiku Valdisem Dombrovskisem o změně vládního plánu, který má vést k udržitelnosti veřejných financí, takzvaně fiskálně strukturálního plánu České republiky. Dokument obsahuje mimo jiné růst státních výdajů do roku 2028. Ruský prezident Vladimir Putin včera řekl, že se konflikt na Ukrajině chýlí ke konci. Na otázku novinářů, zda je ochoten vést rozhovory s evropskými zeměmi, uvedl, že preferovanou postavou je pro něj bývalý německý kancléř Gerhard Schröder. Fotbalová Slavia po nedohraném pražském derby uzavře do odvolání severní tribunu, kde sídlí kotel nejhlasitějších fanoušků. Výtržníci, kteří v nastavení včerejšího šlágru ligové nadstavby vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty, dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Vršovický klub bude po vinících požadovat náhradu celé škody, včetně případné milionové pokuty od disciplinární komise.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Z Krokodýla zdravíme taky všechny řidiče na silnice, sledujeme za vás dopravu a víme, jak se v tuhle chvíli jezdí. No a Brnem byste měli projet bez větších problémů.

0: Kde se zdržíte, tak to je klasika D1 v okolí Brna, štosuje se nám to v tuhle chvíli od exitu Brno jich až po Brno západ, zdržení je tam zhruba okolo 10 minut, to stejné v opačném směru, respektive mezi exity Brno centrum a Brno jich, tam je zdržení okolo 5 minut. No a pokud jedete ve směru na Prahu, tak tady se dívám, tady máme komplikace, pardon, omlouvám se, ve směru z Prahy na Brno, 162,5 km, tam nám havarovala 3 osobní vozidla. Na místě je blokován levý jízdní pruh, tak dávejte pozor. No a pokud z Brna vyrážíte naopak ve směru na Ostravu, tak se nám to štosuje před exitem 210, před Holubicemi. No a tady je zdržení zhruba okolo 5 minut. Tak šťastnou cestu, dávejte na sebe pozor a kdyby něco, volejte.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Tři minuty po 15. hodině, hezké nedělní odpoledne a vše nejlepší maminkám z Krokodýla přeje Milan Krobotno a jedna z maminek taky dorazí sem k nám do studia. Míša už se na vás těší, chystá pro vás brněnské Hantec, no a taky spoustu dalších hitů tady u nás na Krokodýlu. Tak si to nenechte ujít a mějte parádní nedělní odpoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Žena při hádce k manželovi. Vzala jsem si tě jenom proto, že jsem chtěla naštvat Frantu. A proč si nechtěla naštvat mě?

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: A na Krokodýlu teď už spolu se mnou taky Honza Žanek Hlaváček a jdeme si dát trošku té naší brněnštiny neboli brněnského hantecu. Žany, vítej a prozraď, co jsi pro nás dneska připravil.
2: Zdar, jak jsi měl skoro ksný. Koumejte, co to znamená cajsky na auglách?
1: Tak schválně, myslím si, že to by brňáci mohli znát.
3: Šňůrky na botech.
4: Ženský u stromu.
5: Švestky na stromu.
6: Brýle na oči.
1: No, alespoň ta poslední odpověď, Žany.
2: Cajsky na auglách jsou brýle na očích. Tak si nějaký pěkný koupíte, pak když nemáte kontaktní čočky a měte betelidin.
1: Ano, dneska to chce hlavně ty brýle sluneční, protože počasí venku je naprosto parádní, tak si to užívejte a z Krokodýla za chvíli další hity.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
8: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
0: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
9: Zbrojováci, šance Národní liga vrcholí. V neděli 10. května od 17 hodin nás čeká předposlední domácí utkání. Do Šipex arény přijede Vlašim. Doražte už od 15.30. Fanzóna na Srbské bude tradičně nabitá. Čekají vás burgery, hotdogy, drinky, pivo, živá hudba a skvělá atmosféra. Přijďte si užít parádní nedělní odpoledne se zbrojovkou. Vstupenky zakoupíte přes Zbroják ID na fczbrno.cz. Těšíme se na vás.
0: Fandíme s vámi.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.starnet.cz.
12: Starnet internet.
0: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

půl čtvrtá je tady, vyladíte Krokodýla, kde nám hraje projekt GAMP, protože to nevzdám, a my zdravíme taky na Znojemsko, kde nás ladíte na 96,2 FM. Nedaleko Znojma je aktuálně k vidění unikát na trávníku v Novém Šaldorfu, Sedlešovicích, kvete vzácná šalvěj rakouská. Přitom odborníci, představte si, ji považovali za vyhynulou. Tak pokud se chcete podívat, jak taková rostlina vypadá, můžete tam zamířit, a my už teď míříme na Krokodýlu za dalšími hity.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Je to tak, na krokodýlu míříme do naší milé brněnské zoologické zahrady. Na telefonu mluvčí Jan Bedřich, který nám řekne více o tom, co je tam zrovna nového.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Dnes přinášíme radostné zprávy. Hlásíme mládě u bizonu, ale také u jelena Milu. U jelena se na chvíli zastavím, protože se jedná o zvíře, které bylo ve volné přírodě již vyhubeno, ale díky lidské péči v zajetí se ho daří vracet zpátky. Tento příběh chceme návštěvníkům přiblížit i v rámci nové expozice, kterou pro tyto jeleny Milu připravujeme a hotovo má být v létě tohoto roku. Stejně tak pro vás připravujeme i nové přírodní vzdělávací pointy v horní části areálu zoologické zahrady. I ty by pro vás měly být v létě hotové. Nalákám i na další přednášku v rámci pravidelných přednášek o biodiverzitě, a sice ve středu 13. května od 4. hodiny odpolední na téma netopíři kolem nás. Když jsme u toho data 13., tak připomínám, že 13. června budeme vítat v zoo nové lední medvědice v rámci akce Vítejte medvědi a jste všichni srdečně zváni. No a připomínám na závěr, že u nás jezdí každý den zoovláček, každý den máme otevřeno od 9 do 6 a každý den funguje i náš sezónní vstup. A my se na vás každý den těšíme, tak za námi doražte na návštěvu. Jsme zoo Brno, jsme jedna smečka.
2: Tolik tedy mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich a my děkujeme za pozvánku a za radostné novinky. Tak pokud přemýšlíte, kam zamířit, můžete právě do brněnské zoo.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
4: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Halo, jsme tu všichni.
6: Já nic nevidím. Nemůžeme rozsvítit?
5: Je to tajný.
6: Takže, pohraj jste. Heneš, long story short, tady.
7: Brňák, Dian, jsem tu.
5: Hora, Yamaya, taky.
8: Dobrý.
6: Jdeme.
5: Jedu.
6: Hořák, zapínám, krájím.
7: Šlehám,
6: sedím, strouhám,
5: flambuju.
8: Hasím.
6: Slejvám, utírám, solím, pepřím.
8: Servíruju.
6: To bude legendární hostina.
9: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
10: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
11: Ano, slyšíte správně.
10: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
11: Žádné dlouhé čekání.
10: Profesionální montáž a rychlá realizace.
11: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
10: nebo telefon 724 100 122.
11: Klimatizace Břeclav.
10: Řeší proti letnímu horku.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: 15:51, no a krokodýl, fandí školám, které omezují mobilní telefony na školách. Tak si pojďme teď poslechnout, jaká další škola se k tomuto připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jakub Král, ředitel základní školy Očovská Hronín, a mobilní telefony máme již několik let v omezeném provozu. Ve výuce máme tablety, máme další digitální měřící technologie, mobily jsou využívány v hodinách, samozřejmě se to vlastně vyučujícího, pokud jsou zapotřebí, tak se v hodinách využijí a opět se vrací do skříně, do šatén.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: 16. hodina se nám začíná přibližovat, Jennifer Lopez a na krokodýlu čas taky na další čerstvé zprávy, které dneska chystá kolegyně Míša.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Vyšetření pigmentových znamének zdarma. Podrobnosti ve zprávách.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Startuje 8. ročník festivalu Provázek Open. V květnu, červnu a září ožije prostor dvora divadla Husa na provázku pestrobarevnou škálou kulturních akcí. Parent friendly, rande na provázku, divadla, koncerty, letní kino, yoga, oblíbený dětský den nebo improvizace v šalině. Všechno máme. Více informací na provázek.cz.
4: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A další porce hitů zase po čtvrté, na co se na krokodýlu můžete těšit? Na to, že vaše boky rozhoupe Enrique Iglesias. Taky si dáme jednu líbačku s hitem Kiss Me. A z českých hitů třeba skupina Buty a jejich Jednou ráno. Za 3 minuty je 16 hodin.
5: Krajské reality.

0: 23, na Vysočině okolo 19. A jaký že bude zítřek tady na jihu Moravy? No poněkud jiný než ten dnešní den. Čeká nás zataženo nebo skoro zataženo ráno a odpoledne spíše menší slabé přehánky, ale odpoledne by měly dorazit častější přehánky a pozor, také bouřky, které lokálně mohou být i silné. Nejvyšší teploty zítra 19 až 22, pokud zasvítí sluníčko, tak může být až 24.
1: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkný den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Také letos si mohou lidé nechat zdarma vyšetřit pigmentová znaménka ve speciálním stanu. Umožní to preventivní akce Spolu proti melanomu, která se koná od zítřka do 4. června. Během loňského ročníku lékaři zkontrolovali přes 6 000 lidí. Podezřelé změny na kůži odhalili u 479 z nich. V Brně bude stan proti melanomu zítra od 10 do 18 hodin na Dominikánském náměstí. Muzeu přeživších v bývalé továrně Oskara Schindlera v Brněnci na Svitavsku se stále nedostává peněz na opravu budov v areálu. V loni otevřelo dvě stálé expozice v původní výrobní hale. Další objekty dřívějšího koncentračního tábora jsou ale stále ve špatném stavu. Nově vznikne informační centrum v objektu bývalých kanceláří, který patří obci. K přístavu Granadilla de Abona na ostrově Tenerife dnes ráno připlula výletní loď, na které se mezi pasažéry roznesl hantavirus. Tři turisté nakažení hantavirem během minulého měsíce zemřeli. Španělské úřady i přes odpor místních s vylodením turistů souhlasili. Devítinásobný mistr světa Francouz Sebastian Ogier zvýšil ve třetí etapě svůj náskok v čele portugalské rally na téměř 22 sekund. 42letý jezdec Toyoty může soutěž vyhrát po třetí za sebou a celkově již po osmé.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a Jižní Moravu. Jak to tedy v tuto chvíli vypadá? Tak co se týče Brna, tady je to průjezdné bez nějakých větších komplikací. Ovšem pozor, pardon, teď mi tady naskočila dopravní nehoda. Klobásova ulice u křižovatky s ulicí Boženy Němcové. Tady nám havarovalo osobní auto a na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. To by ale pro tuto chvíli mělo být všechno, stejně jako i v okolí. Dávejte snad pozor jenom sem tam na nějaké to porouchané osobní auto, třeba na D1 na 181. kilometru ve směru na Brno. No a pokud jste na cestách, máte nějaké další aktuální informace, tak budu ráda, když nám zavoláte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Máme minutku po 16. hodině z Krokodýla. Vám krásné slunečné nedělní odpoledne přeje Míša Rotrová. No a za malou chvíli se s Krokodýlem cestovatelem vydáme do jedné vinařské obce na Hodonínsku. Tak si počkejte na náš tip na výlet, do té doby další hity.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Chci dorar.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův frk. Rozčiluje se otec. To je hrozný. Pustil jsem tě s tím tvým na projížďku autem a ty jsi v jiném stavu. No taky se divím. Vždyť jsem přitom měla zapnutý bezpečnostní pás.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: cestovatel.
1: A teď už se na Krokodýlu vydáváme poznávat pravou jižní Moravu. Jdeme totiž do vinařské obce na Hodonínsku v Jihomoravském kraji, která leží 15 kilometrů od Hodonína. Středověká historie Čejkovic je spjata s templáři, na které odkazují i symboly obce. Dominantou obce jsou dvě historické stavby, původně gotická tvrz, dnes zámek, ve kterém se nachází hotel a restaurace a kostel svaté Kunhuty. Čejkovice jsou neodmyslitelně spjaty s osobou prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. V obci se nachází domek, ve kterém žil Masaryk od svých 6 do 12 let. Dneska je v tomto domku malé muzeum, které připomíná tuto významnou osobnost spjatou s historií naší vlasti. Na kopci nad centrem obce se nachází známý bylinkový ráj, kde si můžete užít zážitkovou exkurzi ve výrobě čajů. Taky si tady můžete dopřát odpočinek v čajovém salonu s kavárnou a nebo si užít procházku bylinkovou zahradou svaté Hildegardy s výstupem na vyhlídku na Výsluní. Tady osobně to mám moc ráda, takže doporučuji. No a jinak obec Čejkovice je také ideálním výchozím místem pro cyklistické výjížďky do širého okolí, například jižním směrem do Lednicko-Valtického areálu či severním směrem na Kyjovsko do oblasti takzvaného Moravského Toskánska. Čejkovice jsou tedy skvělou volbou, tak pokud jste přemýšleli, kam vyrazit ještě dnes nebo i v dalších dnech, tak můžete právě sem.
0: Radio Krokodýl.
2: Kilian Gangcamp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Grayson, Smola a hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
3: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
4: Rytíři tasí meče, víly prchají před obrem a hrad Boskovice znovu ožívá. Přijďte 16. a 17. května na oživilý hrad Boskovice. Čeká vás jezdecký turnaj pána Ozora z Boskovic, šermířská pohádka, divadlo pro děti, historický jarmark, střelba z luku i kuše a další. Zažijte středověk na vlastní kůži. Vstupenky na smsticket.cz. Více informací na www.baštyři.cz. Oživilý hrad Boskovice 16. a 17. května od 9 do 16. 30.
5: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR Plus. Stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
6: Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.

0: your husband is coming.
1: Skvělá teprve 28letá zpěvačka Ray a její hit Where is my husband? No a teď už taky více o tom, že Krokodýl je i vaše rádio, které vám pomáhá.
2: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
3: Jmenuji se Honza, jsem ze Znojemska, prostě se mi stala taková věc, hledal jsem si práci jako v Praze a tam se mi stala taková nehoda, že jsem přišel o doklady, o občanský průkaz, pas a kartičku na vyzvednutí jako peněz a dopadlo tak, dopadlo, tak bych chtěl požádat Radio Krokodýl, jestli by mě mohlo pomoct tady s tímhle problémem, abych si mohl tu práci najít a byl bych moc Radio Krokodýl vděčný, kdyby mě s tímhle prostě pomohlo.
2: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Honzovi s vyřízením všeho potřebného pomohl.
3: Chtěl bych teda Radio Krokodýl poděkovat, že mi pomohl s vyřízením dokladů, jsem mu za to moc vděčný.
2: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýláci, celých 100 300 korun už je v banku naší soutěže Krokodýlí zvuky prachy do tvý ruky. A pokud o tuto částku chcete soutěžit, tak teď je ta chvíle. Volejte studio 603 103 103 a tipněte si, co to je ten náš tajemný zvuk.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Well, my life.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tří ruky.
1: A je to tady, jdeme soutěžit o 100 000 korun, přesně o 100 300 korun. Taková částka je v banku soutěže krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky a já jsem zvědavá, kdo pak si ji vysoutěží. Třeba právě ten, kdo je na lince. Halo, halo, kdo tam?
2: Dobrý den, Petr.
1: Petře, pěkné odpoledne. Co s takovou částkou, co byste provedl?
2: Určitě něco dětem jsem slíbil a plus dovolený výlety.
1: Paráda, 100 000, to už by byla pěkná dovolená nebo dovolené a výlety. Pojďme si připomenout, jak zní ten zvuk. To je on, my se s arbitrem ptáme, co to je podle vás za zvuk?
2: Můj tip je autosedačka upevní v autě.
1: Jasně, takové to jako cvak, že? Dobře.
2: Ano.
1: Tak jo, tak pojďme zjistit, jestli je to zvuk, který hledáme. Zvuk za 100 300 korun, ano nebo ne? Tak bohužel, arbitr kroutí hlavou, autosedačka to nebude, tak třeba příště. Mějte se krásně,
2: ano,
1: Petře, zase někdy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: No a náš bank se pochopitelně opět navyšuje.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3.

0: Za kolik bereš?
1: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
0: A proč ještě nejezdíš elektricky?
2: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit. Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Halo, jsme tu všichni.
5: Já nic nevidím.
4: Nemůžeme rozsvítit?
5: Je to tajný.
4: Takže,
5: pohraj jste.
4: Heneš, long story short, tady.
5: Brňák, Dian, jsem tu.
6: Hora, Jamaja, taky.
4: Dobrý.
5: Jdeme.
6: Jedu.
5: Hořák, zapínám, krájím.
4: Šlehám,
5: sedím.
4: Strouhám,
5: flambuju.
4: Hasím.
5: Slejvám, utírám, solím. Pepřím.
4: Servíruju.
5: To bude legendární hostina.
7: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
8: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili receptury. 12krát jsme se pohádali a 12krát zase usmířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štatl. Poctivá 12ka z těch nejlepších českých chmelů a moravských slaků. A ty už jen skoč na 12ku a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12ky. Starobrno Štatl. Z výhradně českých chmelů.
9: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Na Krokodýlu chvíli před 17. hodinou Lady Gaga a teď už připraveny taky další čerstvé zprávy, které má dnes Míša. Vítej.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Obří upír a zubaté příšerky v Brně. I o tom už za chvíli.
2: Radio Krokodýlu. Tipy, kam vyrazit v

0: 50. Keříková rajčata 1 kg za 39,90 a velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
4: A další hity po páté, co třeba... Bude nám zpívat Taylor Swift. Taky si dáme Green Day. A z českých hitů Miraj a jejich drahokamy. Za 3/4 minuty je 17 hodin.
5: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
4: Počasí dneska krásné slunečné v centru Brna skoro 24 a skoro 25 hlásí Podivín na Břeclavsku. Jinak se to na jižní Moravě pohybuje nejčastěji okolo těch 22, 23, na Vysočině 18 až 20. A jakýže bude zítřek, čeká nás zataženo nebo skoro zataženo, ráno a dopoledne spíš výjimečné slabší přehánky, ale odpoledne jich začne přibývat a přijdou také bouřky, které mohou být lokálně i silné. Nejvyšší teploty zítra 19 až 22, pokud by se objevilo sluníčko, tak až 24.
6: Partner pohodového počasí lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Stovky aut denně projedou po 4proudé Bohunické ulici v městské části Brno-jih. Řada lidí také míří podchodem k tramvajové zastávce. Nově si na silničním mostě, který ulici kříží s Vídeňskou, mohou lidé prohlédnout pestrobarevnou výzdobu v podobě obřího upíra i zubaté příšerky, kterou na konci dubna vytvořili street artoví umělci. Užívání anabolických steroidů, které podporují růst svalové hmoty, sebou nese vysoké riziko poruch srdečního rytmu, jež mohou vést ke kolapsu či úmrtí. Dostupnost těchto látek i zlehčování jejich nežádoucích účinků je rizikové zejména pro mladé amatérské sportovce. Upozornili na to odborníci na výročním sjezdu České kardiologické společnosti, který včera začal v Brně. Český premiér Andrej Babiš se těší na spolupráci s nově zvoleným předsedou maďarské vlády Péterem Maďarem. Domnívá se, že nastal správný čas obnovit seskupení Vyšehradské skupiny a věří, že se to i díky Maďarovi povede. Jakub Menšík prohrál na antukovém turnaji v Římě v druhém kole s Australanem Alexejem Popirinem 3-6, 6-2, 4-6. Český tenista si v nočním zápase v úvodním setu poranil pravý kotník.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a jižní Moravu. Jak to tedy v tuto chvíli vypadá? Stále se nám ještě dořešuje nehoda v Klobásově ulici u křižovatky s ulicí Buženy Němcové, kde havarovala dvě osobní auta, blokovaný jeden jízdní pruh. Nehodu, a to havárku motorkáře s cyklistou, máme na Vyškovsku na výjezdu ze Šaratic směrem na Těšany. A ještě jedna havárka motorkáře, která se dořešuje na Brněnsku na příjezdu do Prštic směrem od Hlíny. Místo je průjezdné Kyvadlově. Pro tuto chvíli by to mělo být asi všechno, až na dvě porouchaná osobní auta. Dávejte si pozor na D1 na 172. a půltém směrem od Brna na Prahu a další porouchané auto máme na D2 na 13. a půltém směrem od Brna na Bratislavu. No a pokud jste na cestách, máte třeba nějaké další aktuální informace, tak si to nenechávejte pro sebe a zavolejte nám.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Už ve studiu Krokodýla nejsem sama, dneska výjimečně střídačka dříve, naproti mě Zbyněk Loucký.
1: Já se moc těším, Míšo, jdu na to už teďka v pět.
0: Paráda, my se těšíme a já se taky těším.
1: Ty se měj krásně.
0: Ahoj.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Zuzka se zpovídá u faráře.
3: Můj chlapec mě líbal.
2: Na ústa?
3: Ano.
2: Na krk?
3: Ano.
2: Na prsa?
3: Ano.
2: A na bříšku?
3: Ano.
2: A na kolenách?
3: Ano, ale nepřeskakujte.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hezký den pře krokodýla Zbyňa. Holky a kluci, jak jste se měli o víkendu? Říkal jsem si, že se vás něco ještě rychle zeptáme.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Ano, co, jak jste se měli o víkendu? Určitě parádně, nádherný, teplý jarní nebo jarně letní víkend, no ale my se taky musíme vás zeptat třeba na nějakou fikanou otázku, třeba o dospělácích. Říkal jsem si, co takhle vám položit dotaz, proč dospělí tolik telefonují. Co vy na to, vy naše zlatíčka?
2: Tak můžou zatelefonovat třeba na policii.
3: Proč lidi tak trochu telefonujou, tak to znamená, že třeba někdo doveze děťátko na pyžamo, který bylo půjčený.
4: Protože chtějí někomu zavolat, aby ho pohlídal.
5: A třeba si může

0: tak až do toho telefonu ti rozpěláci moc nemluví, že jo? No a radši blbnou s váma.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
2: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
3: Ano, slyšíte správně.
2: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
3: Žádné dlouhé čekání.
2: Profesionální montáž a rychlá realizace.
3: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
2: nebo telefon 724 100 122.
3: Klimatizace Břeclav.
2: Řeši proti letnímu horku.
4: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
5: Dobrý den, já jsem Emma a tohle je Oli.
6: Máme konečně vlastní dům.
5: Ještě to není úplně domov.
6: Ale to se spraví.
5: Uděláme pro to všechno. Úplně všechno.
6: Zářivá verbež. Hororová komedie o bydlení v Národním divadle Brno. Premiéra 15. května v Redutě.
7: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

Hezké nedělní odpoledne. Jste s Krokodýlem, jsme vaše rádio. Bylo 17:30 a možná ještě teďka připomínám, že máme neděli 10. května, je svátek matek. Kdybyste třeba včera nějak bohemovali a zapomněli na to. Kabáti, kdo ví, jestli za chvíli, no a taky městská policie a přehled tohodle víkendu.

0: Dobré odpoledne i podvečer v neděli s krokodýlem. Tak asi hlavní událost tohoto prodlouženého májového víkendu Majále s rádiem Krokodýl. Já doufám, že jste si to moc užili, že jste s námi slavili, ale další události přinášíme právě teď.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Pojďme se podívat právě na tenhle víkend očima městské policie, více už Jakub Ghanem.
2: Hezký den posluchačům i do studia. Během sobotní kontroly nádražní ulice strážníci jako obvykle zamířili i k trolejbusové smyčce. V nepřirozené poloze tam ležela obklopená odpadky 38letá žena. Strážníky po oslovení nesmírně sprostě urážela a nadávala jim, že ji vzbudili, když se jí, cituji, podařilo usnout po 5 dnech chlastání. Po úklidu místa byla dál agresivní a skončila se 2,5 promile na záchytné stanici. U Jihlavské ulice strážníci našli muže, který prý prošel tramvaj tunelem a přinutil řidiče zastavit soupravu. Do prostoru se nesmí vůbec vstupovat. Musel navíc přímo po kolejích, protože měl strach z pavouka na stěně tunelu. A ve čtvrtek večer museli strážníci zasáhnout silou i u dětského hřiště v Černých Polích. 29letý mladík tam prý před dětmi sprostě křičel a proti přivolané hlídce se ohnal zaťatými pěstmi. Skončil v poutech na záchytné stanici a čeká ho správní řízení. Takové byly vybrané víkendové případy městské policie Brno. Přeji pěkný poslední. Krokodýla.
0: My děkujeme a přejeme hezký a klidný zbytek májové neděle.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký.
3: Za kolik bereš?
4: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
3: A proč ještě nejezdíš elektricky?
5: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
6: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
7: Haló, jsme tu všichni.
8: Já nic nevidím.
7: Nemůžeme rozsvítit?
8: Je to tajný.
7: Takže, pohraj jste.
8: Heneš, long story short, tady.
7: Brňák, Dian, jsem tu.
8: Hora,
7: já Maja, taky.
8: Dobrý.
7: Jdeme.
8: Jedu. Hořák, zapínám, krájím.
7: Šlehám, cedím.
8: Strouhám.
7: Flambuju.
8: Hasím. Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
7: Servíruju.
8: To bude legendární hostina.
9: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
11: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krásnou neděli přeje Krokodýl. Za námi pomaličku opravdu parádní májový třídenní víkend a hlavně třeba taky Majáles, což je oslava především lásky jara a studentských let. Mimochodem, Krokodýl fandí školám, které omezují mobilní telefony na školách, a nyní si pojďme třeba poslechnout, jaká další škola se k tomuto připojila, protože Majáles je za námi, no a zítra už zase škola a povinnosti.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Já se jmenuji Ivo Pokorný, jsem ředitelem na základní škole Jana Babáka a omezení telefonu máme druhým rokem. Žáci nepoužívají telefon, jedině během výuky, ale pokud učitel svolí a třeba využívá nějakou aplikaci k výuce, tak ten telefon mohou použít. Jinak ve škole se telefon nepoužívá.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: A takhle jsme namíchali a budeme hrát Robin Schulz Sugar. A taky nemluv a líbej. Don't talk, just kiss. Don't talk, just kiss. Tak máme máje. No a k tomu All Stars Band, ty jsi jako já. Jsme krokodýl, stejně jako vy máme rádi hit za hitem. Nenechte si to ujít za půl minuty šest.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Mrkneme na nový týden, na zítřejší pondělí. Jednou větou zataženo, odpoledne déšť. Teploty zítra 12, ráno odpoledne až 19 stupňů Celsia. Kdybych to měl rozebrat, tak opravdu na zítřek už je jistá velká oblačnost a četné přehánky, ale bude ještě upřesňován přesný čas výskytu přehánek a taky případně bouřek a současně jejich intenzita.
2: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Jsou tu zprávy, vítejte.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Zvýšený dohled strážníků u brněnského hlavního nádraží se podle magistrátu osvědčil a bude pokračovat. Městská policie prostor před nádražím začala před 2 týdny nepřetržitě hlídat, protože se tam zhlukují lidé bez domova a někteří podle magistrátu porušují vyhlášky a zákony. Za posledních 14 dní se tam podle primátorky města Markéty Vaňkové situace sklidnila. Změny v důchodovém systému, které připravuje vláda, budou drahé. Návrh počítá se snížením věku odchodu do penze, úpravami valorizací i navyšováním důchodů pracujících seniorů. Podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí to zvýší výdaje státu o stovky miliard korun ročně. Ruské dronové útoky v noci na dnešek pokračovaly i navzdory příměří vyhlášenému americkým prezidentem Donaldem Trumpem, které vešlo v platnost o den dříve. Ruské útoky byly hlášené i v noci na sobotu, ale není jasné, zda byly některé z nich provedeny po půlnočním zahájení příměří. Hokejisté Philadelphia s gólmanem Danielem Vladařem vypadli ve druhém kole play-off NHL. Včera podlehli 2-3 v prodloužení Caroline, která ovládla sérii 4-0 a do finále východní konference prošla bez jediné porážky.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme se podívat na dnešní neděli na silnicích. Teď jedna zpráva aktuálně na Vyškovsku na výjezdu ze Šaratic směrem na Těšany havaroval motorkář s cyklistou. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Jezděte opatrně v neděli. Šťastnou cestu přeje Krokodýl.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

Tři minutky po 18. vyplouváme k dnešnímu nedělnímu večeru na vlnách krokodýla a krokodýl ten je v 21. století a když to takhle řeknu, tak mluvím o nové aplikaci krokodýla, která funguje, frčí a valí a vy s námi vřele komunikujete a to jsme moc rádi. Podívám se na to, co píšete a jak ji používáte za chvíli ve vysílání. Jak jinak než s krokodýlem. Tak krásnou neděli přeje Zbyněk Loucký a pojďme, let's go.

žerou profín nebo amatér. Kopce byly, jsou a budou vždycky fér. Jestli chceš zážitek, co nemá zápory, pak

0: myslím, že už to není ani tak o horách, jako spíš o moři a o letních dovolených. O tom možná přemýšlíte vy, ale my jsme hodně přemýšleli o tom, jak se k vám dostat blíž a tak, jak už dobře víte, vykoumali jsme novou aplikaci Rádia Krokodýl. Vy si ji stáhněte a poslouchejte rádio opravdu kdykoliv a kdekoliv na jeden klik okamžitě a taky se staňte součástí vysílání. To všechno udělejte na www.krokodil.cz, tam stahujte, poslouchejte, vyhrávejte, posílejte nám hlasovky, informace o dopravě nebo kde se co děje, nebo cokoliv, co nám chcete říct. Teďka vidím, že mi tady zrovna svítí, protože už jste se do toho pustili a skvěle aplikaci používáte. Ahoj, prosím o Kingdom of Fear pro Speedyho rodinku. Díky moc. No tak Speedyho i s rodinkou zdravíme, ale hity na přání ty pouštíme každý všední den od 7 od večera, tak se určitě ozvěte, ale zdravíme, nová aplikace Krokodýla. Krok snad v 21. století.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
2: Startuje 8. ročník festivalu Provázek Open. V květnu, červnu a září ožije prostor dvora divadla Husa na provázku pestrobarevnou škálou kulturních akcí. Parent friendly, rande na provázku, divadla, koncerty, letní kino, yoga, oblíbený dětský den nebo improvizace v šalině. Všechno máme. Více informací na provázek.cz.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
4: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se 4letou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz

0: Jsme váš krokodýl, umíme hrát, máme největší hudební výběr, nejraději tam dáváme hit za hitem, ale protože jsme krokodýl, tak jsme taky rádio, které pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Martina a chtěla bych pomoct 12-leté Kačce. S její maminkou jsem se seznámila v práci. Kačka pochází z dětského domova a má speciální vývojovou poruchu. I přesto neváhala paní Jana ani vteřinu a zajistila jí láskyplnou péči a domov. O Kačku se stará sama a je to pro ní finančně nákladné. Proto bych chtěla touto cestou Rádio Krokodýl požádat o pomoc. Kačka potřebuje mimo jiné i nové brýle a školní aktovku.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. A Kačka dostala nové brýle, které potřebuje, a taky novou aktovku do školy.
2: Když se to paní Jana dozvěděla, měla velikou radost a já také. Děkujeme, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Haudu, jak se máte? Zdraví vás krokodýl, přejeme pěknou neděli. Ano, je to neděle májová, druhá májová, takže svátek matek, určitě to dneska registrujete a třeba taky píšete, chtěla bych poděkovat své mamince za to, co pro mě a mé sourozence dělá, že i když jsou někdy dny jako na houpačce, stejně bychom naši maminku za nic na světě nevyměnili a proto bych ji chtěla tímto říct. Mami, mám tě moc ráda a promiň, že jsem někdy nepříjemná. Vím, že se nezastavíš, jen aby ses rozdala pro všechny mé sourozence a tím bych ji chtěla udělat radost za nás všechny a taky, že by se na maminku smálo štěstí a radost za to vše, že ráno odejde z domu a vrátí se až večer. Tak takhle třeba píšete, zahrajte písničku a kytičku, my všechno vyřizujeme, velmi rádi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Za kolik bereš?
5: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
4: A proč ještě nejezdíš elektricky?
6: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
7: Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na psání. Na psání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
8: Radio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Anna Radio Krokodýl i Marek Ztracený, to se mi líbí.
1: To se mi líbí a každou další chvíli, co
0: je... Je to hit za hitem, nenechte si to ujít, za čtvrt minuty bude 7.
2: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Co nový týden na zítřejší pondělí? Stručně zataženo, odpoledne déšť, teploty 12 až 19 stupňů. Už je jistá velká oblačnost a četné přehánky, ale ještě meteorologové budou upřesňovat přesný čas výskytu přehánek a možná i bouřek a taky jejich intenzitu.
4: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšistínění.cz.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme se podívat na nedělní silnice. Právě teď na Brněnsku na výjezdu z Jezeřan Maršovic směrem na Loděnici probíhají záchranné a vyprošťovací práce u nehody osobního auta. Místo je průjezdné Kyvadlově. Teďka dálnice D2. Na D2 na 31,5 kilometru směrem od Brna na Bratislavu na Blavu stojí odstavené osobní auto. Dejte tam pozor a teďka třikrát D1. D1 na 216 kilometru směrem od Vyškova do Brna. Dejte pozor na porouchané vozidlo. Na D1 na 174. kilometru směrem z Brna na Prahu. Tam stojí odstavené osobní auto, taky tam dejte pozor. A ještě jednou, D1 145. kilometr směrem z Prahy do Brna. Tam stojí porouchané vozidlo a rovněž tam dejte pozor. Šťastnou cestu přeje Krokodýl.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Jsou to přesně 2 minutky, co bylo 19. Krásnou neděli přeje Krokodýl a za chvíli se od nás dozvíte, že Brno plánuje nové umělecké prvky v ulicích Moravské metropoly. To bude určitě slyšet, ale teď už konec světa s Miley Cyrus a začátek nedělního večera s Krokodýlem. Fajn poslech, přeje Zbyněk Hlubský.

Hezkou neděli přeje krokodýl a buďte happy, to byl Pharrell Williams. A to už proto, že Brno chce oživit veřejný prostor, plánují se nové prvky v ulicích, a to umělecké prvky, přibude socha, vodní prvek a extra lavička. Tak to se mi líbí, podíváme se na to vysílání krokodýla opravdu za chvíli. Teď už Marek Ztracený.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hezký sedmý den v týdnu. Víme o novinkách v Brně, jsme Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Tak poslouchejte, Brno chce oživit veřejný prostor, přibýt má nová socha, vodní prvek na čáře i lavička věnovaná Alfonzi Muchovi. V rámci projektu Sochy pro Brno by měla vzniknout socha Lucie Bakešové, významné osobnosti spojené s Brnem, která spolupracovala s Leošem Janáčkem. Proměnou projde i prostor v ulici Česká, tam vznikne nové náměstíčko, kde bude umístěno umělecké dílo s vodním prvkem a pítkem. No a v blízkosti katedrály svatého Petra a Pavla, kde Alfons Mucha v mládí zpíval ve sboru, přibude lavička ve tvaru malířského stojanu. No, Brno v novém uměleckém hávu. Krokodýl to kvituje.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio, stále s vámi.

Ještě pár vteřin a bude přesně 7:30, hraje vám Krokodýla náš největší hudební výběr. Krásnou neděli přejeme a nedělní večer s datem 10. května, to, že je dnes svátek matek, to už jsme mockrát připomínali, asi je to jasné, snad nikdo nezapomněl. V každém případě ještě taky dodávám, že 10. května je v kalendáři taky Blažena, takže Blaženky taky zdravíme a hrajeme tady Krokodýl s Vyňa, pěknou neděli.

0: neděli večer jste s Krokodýlem, trávíte s námi chvíle a my jsme rádi, že vám můžeme hrát tenhle dlouhý třídenní sváteční májový víkend. Byl v Brně především o Majálesu s rádiem Krokodýl. Předpokládám, že jste si to náramně užili, i třeba tu VIP budku od nás a hlavně s námi oslavili taky narosky, ale co dalšího se dělo o víkendu v Brně, to řekneme právě teď.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: My tenhle víkend taky mapujeme s městskou policií Brno a více už za ní právě teď Jakub Ghanem.
2: Hezký den posluchačům i do studia. Během sobotní kontroly nádražní ulice strážníci jako obvykle zamířili i k trolejbusové smyčce. V nepřirozené poloze tam ležela obklopená odpadky 38letá žena. Strážníky po oslovení nesmírně sprostě urážela a nadávala jim, že ji vzbudili, když se jí, cituji, podařilo usnout po 5 dnech chlastání. Po úklidu místa byla dál agresivní a skončila se 2,5 promile na záchytné stanici. U Jihlavské ulice strážníci našli muže, který prý prošel tramvajovým tunelem a přinutil řidiče zastavit soupravu. Do prostoru se nesmí vůbec vstupovat. Muž šel navíc přímo po kolejích, protože měl strach z pavouka na stěně tunelu. A ve čtvrtek večer museli strážníci zasáhnout silou i u dětského hřiště v Černých Polích. 29letý mladík tam prý před dětmi sprostě křičel a proti přivolané hlíce se ohnal zaťatými pěstmi. Skončil v poutech na záchytné stanici a čeká ho správní řízení. Takové byly vybrané víkendové případy městské policie Brno. Přeji pěkný poslech Krokodýla.
0: Děkujeme. Tak klidný zbytek neděle, jestli jste třeba hodně unavení, tak vás nic a nikdo nebudí.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Stand by me, zůstavejte s námi. Jsme Krokodýl, máme největší hudební výběr a jednou větou jsme vaše rádio. Přejeme hezkou neděli a závěr tohoto 19. týdne letošního roku 2026. Jak jste se měli o víkendu? Užili jste si s námi Majáles? Aby ne, ale my hrajeme a vysíláme dál.
1: Rádio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Jsme to nachystali. Neil Diamond a Two Friends, Sweet Caroline. Budeme i slavit Fun Factory Celebration. A co takhle žijeme len raz? Jsme rádi, že s námi žijete, jsme Krokodýl a milujeme, když vám můžeme pouštět hit za hitem. Bylo 8.
3: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pojďme se na to podívat na příští týden, na zítřejší pondělí. Zataženo, odpoledne déšť, teploty ráno 12, odpoledne až 19 stupňů Celsia. Zítra opravdu se může objevit voda konečně. Četné přehánky, možná i bouřky, ale meteorologové to budou ještě upřesňovat.
4: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Naštěstí se nedělní doprava už celkem sklidňuje, ale ještě pořád na Brněnsku na výjezdu z Jezeřan Maršovic směrem na Loděnici probíhají záchranné a vyprošťovací práce u nehody osobního auta. Místo je průjezdné Kyvadlově. Pracejte se v klidu, v pohodě a šťastně. Fajn cestu přeje Rádio Krokodýl.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: s vámi v neděli večera, co budeme dělat v té následující hodince, čím budeme ještě uzavírat tenhle dlouhý májový víkend a dnešní neděli. No za chvíli se dozvíte, že práce v Téčku v nové T-Mobile aréně v Brně se nyní soustředí na budování ledové plochy.
1: Je dobré mít společnost na cestách.

Na nové multifunkční aréně v Brně se maká. Podíváme se za chvíli na to, co se právě dělá a připravuje. Hezkou neděli přeje Krokodýl. East 17, Stay Another Day, pak Taylor Swift. Jsme vaše rádio.

0: Pěkný nedělní večer s Krokodýlem. Jdeme do Téčka, do nové T-Mobile arény.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Ano, a my tentokrát víme, že práce právě na multifunkční hale, která vzniká v areálu brněnského výstaviště, se nyní soustředí na budování ledové plochy. Dělníci ale také montují osvětlení a dokončují úpravy venkovních zpevněných ploch. Pracuje se na veškerých interiérových věcech, třeba v místech, která slouží ke komentátorským účelům. Venku finišují práce na výstavbě parkoviště a vysazují se stromy. Stavba zhruba za 5 miliard korun se má otevřít v říjnu. Přes 60% programu budou tvořit koncerty českých i světových hudebních men. Aréna bude domovem také hokejového klubu Kometa Brno. Ročně se tam má uskutečnit kolem stovky akcí.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký.
3: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Závěr tohohle nádherného prodlouženého májového víkendu trávíte ve společnosti Krokodýla na frekvenci 103 FM na všech dalších zpřízněných frekvencích. To byl Billy Joel, dáme Olgu Lounovou, budeme hrát optimisticky právě teď, pak Alan Walker Faded a pak se podíváme ještě na svátek matek.

0: Hezkou neděli s krokodýlem. Je to neděle, kdy mají svátek maminky, tak ještě jsem tady našel jeden zkaz od vás. Ráda bych věnovala kytičku mé nejlepší mamince Marušce z Řečkovic. Mohla bych vyjmenovat všechny její super vlastnosti, ale je prostě ze všech maminek táhnej. Má 83 let a je už prababička, není nad pokornější, hodnější, úžasnější maminečku. Děkuje Maruška z Řečkovic. My rádi vyřizujeme.
1: Krokodýl. Krokodýl. Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký.
2: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Hezký a příjemný sedmý večer v týdnu s krokodýlem. Stále nádhernou neděli s datem 10. května. Ale vajámos kompaně, rozpojďme přátelé už k závěru dnešní neděle, která má před sebou téměř už jenom 3 hodinky, blíží se minutku po minutě 21. hodina. My už jsme je nachystali, ale v rámci vysílání Rádia Krokvíl další hudební hodinku. Jdeme na to.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Jo, to je život, celá výkale. A budeme taky neopatrně, bezstarostně šeptat. Carl's Whisper. Krokodýl bude hrát i pro Emu. Přišla zde nadání, probudila můj život. Ale hlavně budeme hrát pro vás a těšte se na hit za hitem.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra se možná už můžeme těšit na vodu po dlouhé době. Zataženo v pondělí, odpoledne by mohl přijít déšť, ale i bouřky, prostě četné přeháňky. Uvidíme teploty zítra 12 až 19.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: No a v tuto chvíli už byla odstraněna, právě jsem se na to chtěl podívat, na D2, ne nehoda, ale prostě odstavené vozidlo a lidi byli na D2 na silnici, už je to všechno v pořádku, takže právě v tuto chvíli už nemáme hlášeny žádné dopravní problémy ani komplikace, nicméně vracejte se z toho dlouhého, předlouhého víkendu opatrně, šťastnou cestou přeje Krokodýl.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Za 2 minutky 21. My už jsme připravili všechno pro to, aby pokud třeba i v neděli večer takhle budete pracovat, abychom byli s vámi a dělali vám příjemnou společnost. Jsme Krokodýl, vaše rádio. No a jestli naopak jdete spát, tak jsme rádi, že s námi budete usínat.
1: Je dobré mít s kým usínat. S Krokodýlem do pelíšku. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
0: Hezký večer a krásnou noc přejeme právě teď. Užívejte každopádně život, prostě se laví. No a buďte s Krokodýlem. To vám přijede od mikrofonu právě teď Zbyněk Loucký. Naslyšenou, ahoj!

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

Nedělní krokodýlí plíšek se nám rozjíždí a to ten 10. květnový, který si budeme užívat a vychutnávat. Tu správnou pohodu vám přeje teďka Jarek Hemala.

Nedělní plíšek ladíte a to bylo mi dobře. Jarek vám přeje krásný poslech. Blažena dneska svátek svůj slavný. Doufám, že jste popřáli. My přejeme teď a posíláme k poslavenkyním další hit.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

Další hitovka připravena je pro vás, pro všechny, pro dobrou náladu, co nás ladíte a posloucháte v Břeclavi na 99,1 FM. Tak pěknou noc a stále užívejte hit za hitem.

Krokodýl s vámi. Jarek přeje krásný poslech. Dnes v rámci České republiky máme Den matek a ten si užíváme a vychutnáváme. A já věřím, že jste popřáli maminkám a poslali jim další hit u nás na Krokodýlu.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Je dobré mít se s kým probouzet.
1: To nejlepší po ránu.
0: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Hit za hitem.

Skvělý poslech přejeme z Krokodýla, vás všechny zdraví Jarek a my se jdeme podívat do historie dnešního dne. Právě dnes v roce 1991 byly vyhlášeny a to Národní park Šumava, kam rádi vyrážíme, a hlavně Národní park Podyjí. Ten byl také v roce 1991 vyhlášen tady pěkně u nás na jihu Moravy. Můžete se vydat v okrese samozřejmě Znojmo, užít si to tam, teď si užijte další hity. No a my zdravíme do Znojma a okolí, kde nás ladíte na naší znojemské frekvenci Krokodýla 96,2 FM.

Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Blíží se nám půlnoc, užíváte si hity Krokodýla, což je dobře. Nezapomeňte, že Krokodýl má pro vás vždycky něco navíc. Vyhrávat můžete celý víkend a třeba hned zítra po ránu pro vás máme prachy přímo do ruky. Ano, v naší soutěži Krokodýly zvuky, prachy do tvý ruky. Držte vlnu Krokodýla, vyplatí se to. Jarek teď přeje hezký poslech a krásnou noc. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Držíte vlnu krokodýla, což je dobře, Jarek přeje hezký poslech. Zájem o letní tábor zůstává vysoký, některé turnusy jsou již plné a právě i na to koukneme u nás na krokodýlu. Jaro je tu, ale už řešíte samozřejmě léto. Zájem o letní tábory opravdu zůstává i letos vysoký. Část turnusů je již v tuto chvíli plně obsazena a některé tábory přijímají pouze náhradníky. To aspoň potvrdili zástupci českých řad dětí a mládeže, asociace dětské rekreace a tak dále. Volná místa stále jsou, a to především v pozdějších termínech nebo u méně specifických táborů. Tak třeba právě proto vaše dítě ještě tábor najdete, užije se to, vy si užijte další hity u nás na krokodýlu. Come on.

0: Miluju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Spacito. Další skvělé hity jsou připravené tady u nás ve vysílání Krokodýla. Jarek Hemala přeje hezký poslech. No a předtím, než si je dáme bleskovou reakci našich nejmenších. My jsme se jich totiž ve školce zeptali, našich zlatíček, kdo je to farář?
1: Farář to je takový pán, když se narodí miminko, tak ho pokřtí.
2: To je takový pán, když se třeba jako narodí miminko a je spadne s tou maminkou, tak jim utřihne ten pupík.
3: Pan farář je takový pán, který tam pokřtí to miminko, udělá mu na hlavě kříž a taky se za něho pomodlí.
4: Já k němu chodím do kostela a já vím, co dělá. On se modlí za všechny, co umřeli.
0: Kdo je to farář? Nás zajímalo, ptali jsme se nejmenších posluchačů. Teď už jdeme za dalšími hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.